0: Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 14 pro soprán, bas a komorní orchestr, opus 135 Dmitrije Šostakoviče. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Maxim Šostakovič. Zpívali Marina Šaguch a Mikhail Rysov. Pro příchozí jenom připomenu, že právě posloucháte pravidelný víkendový pořad Na návštěvě, tentokrát u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové, která pro nás dnes vybírá hudbu ze své fonotéky. 14. symfonie je bez pochyb stěžejním dílem 20. století a zároveň také jedno z nejtěžších, technicky nejnáročnějších děl. Jak už jsme v minulém vstupu říkali, vy jste tuto symfonii s diverzou nastudovali. O náročnosti jste v minulém vstupu už také hovořila. Přesto po vyslechnutí díla mám dojem, že zdaleka nejtěžší je asi ta třetí část.
1: Ta třetí část je pravděpodobně nejkomplikovanější, protože orchestrální doprovod vlastně na začátku, kde ta sopranistka na tónu deklamuje ten děj, co se tam vlastně děje na začátku, že jde žena krásná, která oblouzní muže a to je její prokletí v podstatě, protože ona miluje jenom jednoho muže, který umřel ve válce a jí už je vlastně jedno, co se s ní stane. Takže se tomu životu tak nějak oddává, jak to přichází. Myslí si, že jediná její spása bude, když, nebo vlastně to okolí si to myslí, že jediná spása bude jí zachránit v klášteře. On se tam potká s knězem a ten vlastně jejím ohnivým pohledem a krásným zezřením je oblouzněn taky tou Lorelei a vlastně říká, že on vlastně vůbec nemůže pomoct. Takže jediné bude asi nejlepší, když prostě nějací tři vojáci si ji vezmou a půjdou s ní do toho kláštera. A ona vlastně nevidí, tak jak to chápu já, že ona nevidí to východisko pro sebe v tom, že půjde do toho kláštera a tam v tom studeném neosobním prostoru tam bude trávit zbytek života a že vlastně ten smysl života, ten její milý, už je dávno pryč a že už to nemá smysl ten život. Tak ona se nějak jako vymluví na něco, že se chce podívat jenom na ten Rýn, jak krásně proudí a že se podívá jen tady na tu skálu a vlastně z té skály skočí. A tam je krásný to hudební zpracování toho Šostakoviče, jak vlastně ona má v sobě to drama veliký a teď prosí ty vojáky, aby ji pustili na tu skálu, aby se tam podívala a oni vlastně na ní volají podobě toho basového hlasu už stačí, už nechoď dál a ona, ta hudba samozřejmě jako graduje, pak přijde to krásné uvolnění, jak ona skočí, vlastně všechno se uvolní a ona už je na druhé straně a je šťastná, že se tam potkala s tím svým milým, tak v té muzice je to vlastně krásně s vibrafonem a s takovými jenom akordy a jemnými picikáty nainstrumentovaný, tak tady tahle část má vlastně těch nálad, já nevím, milion. Zajímavý je ten text, velmi dramatický a jak se s tím Šostakovič popasoval a je to velmi hluboký. Toto je vlastně ta nejtěžší část asi, která tam je napsaná, protože ten začátek vlastně do té deklamace se trefit s těmi ostrými tóny vlastně v kontrabasech, potom na to navazují violončela a jak už se potom přidá smyčcový orchestr, už je to fajn a zase to vlastně přeruší basový hlas těch vojáků nebo toho kněze, který zase deklamuje dramaticky a říká té Lorelei, ať jde do kláštera nebo že on sám vlastně ten kněz je oblouzněn tou krásou a tak dál, tak zase to tak jemně jakoby v tom smyčcovém orchestru zase to trošičku opadne to drama. No a pak přijde to krásné uvolnění a vlastně končí to jakoby kostelními zvony. To je nejdramatičtější část vlastně a nejtěžší, co se týká té souhry, zpěvák a doprovod orchestru. A je to v tak rychlém tempu. Orchestr s dirigentem to musí mít tak naskoušený, že vlastně oni se navzájem jenom drží, že já vlastně tam nemůžu pevně ukazovat, to je tak hrozně rychlé. A mění se tam ty takty z 9-osminového, 6-osminového, 5-osminového a ty osminy prostě běží, to se sype v rychlém tempu, že to musí být jenom tok, který běží až do těch posledních zvonů. No a pak je tam ještě ta jedna dramatická další část, jak se ti vojevůdci tam prostě mezi sebou, jak dva kohouti, nějak rvou, ale tam je ten doprovod velmi hustý a od začátku do konce je tam tak jako kompaktní, takže to se dobře doprovází a to je krásná část, tak jako dramatická. a vlastně smyčce hrají dost od žabky a je to takový jadrný všechno, dramaticky, tak to je krásná část taky.
0: Tam jsou samozřejmě, jak jsme slyšeli, také velmi náročné pěvecké party. Kdo se jich u vás ujal?
1: Byly to vlastně diverzní solisté, naši kmenoví Jan Šťáva a Lucka Kašpárková, takže s těmi jsme zvyklí pracovat, nebo já samozřejmě, orchestr taky, to bylo moc fajn.
0: Pojďme se zase posunout to něco dále a vyslechnout si další skladbu, kterou jste pro nás vybrala. Jakou hudbu budeme poslouchat tentokrát, Gábino?
1: Teď jsem si říkala na odlehčení, mě napadlo, že bychom si mohli zahrát plně raného Leoše Janáčka. Já jsem trošku přemýšlela, protože jsem na festivalu Janáček před 2 lety dělala symfonietu, ale to už je přece jenom Janáček, který je 70letý a to už je zralý Janáček, ano, ale smyčcová svita, kterou jsem vybrala 6 větou, tak to je raný Janáček, ještě pod vlivem Skuherského, mám pocit, že 27letý. On chtěl těm větám dát nějaký názvy, ale nakonec jsou tam jenom tempová označení. A my jsme s diverzou na festivalu na Slovensku hráli tady tuto svitu a vlastně několikrát. A je to krásná, milá skladba. Vlastně mám nejradši takovou tu střední pomalou. On tam má Janáček napsaný, že mají hrát kontrabasy a violončela koncordino. Ano, se to úplně nedělá. Kontrabasisté se tak jako kontrabasistky, my hrajeme s ženama. Basistka má tak jako vážně, tak to musíme si přinést sordiny a ta sordina vypadá jak kus nástroje, to už samo o sobě je to tak velký na ten kontrabasa. Říká, jo, jo, jenom to doneste a vlastně, když jsme to pak zkoušeli na zkoušce, tak to mělo tak jinou atmosféru a jinou barvu, že jsme to tam vlastně zanechali a trošku mě to vlastně do té svity potom evokovalo ty temné tóny toho Šostakoviče, ale je to zase jiná barva do těch projasněných tónů a vlastně té lidové inspirace a vlastně takového krásného pohlazení. Takže tuhle svitu mám moc ráda. Myslím si, že teď to bude takové krásné uklidnění a pohlazení pro posluchače.
0: Určitě, tak si pojďme Janáčkovou svitu vyslechnout, a sice v podání Filharmonie Brno, kterou řídí František Jílek. Příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur posloucháte návštěvu u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové. Před malou chvílí dozněla svita pro smyčcový orchestr Leoše Janáčka, a to podle výběru naší milé hostitelky. Státní filharmonii Brno řídil František Jílek. Gábino, my jsme doposud hovořili pouze o vaší dirigentské činnosti, která je opravdu obdivuhodná a velmi náročná a také pestrá. Ale vy jste také pedagožka, a to rovněž velmi výkonná. Na základní umělecké škole Zbyňka Mrkose vykonáváte dokonce funkci statutární zástupkyně. Jak jste se k této činnosti, Gábino, dostala a co vlastně všechno obnáší?
1: Ono to vlastně vyplynulo tak, jak to život přinášel, protože než se nějak povedlo nějaký angažmá, přišel syn na svět a já jsem si úplně nedovedla představit, že od dětí budu někam utíkat s partiturama a žít nějaký jiný život, pracovní, a zároveň těžko na dálku můžu vychovávat děti a být s nima vlastně. To je to nejdůležitější. Takže ono to nějak vyplynulo ze situace, že vlastně s těmi symfoniky máme zázemí na té základní umělecké škole a já na tu volnou nohu jsem úplně nechtěla nikdy moc jít. Ta nejistota je taková prostě, jako teď to vidíme, jak je to nejistý všechno. Tak jsem se do toho nikdy nechtěla moc pustit. Asi kdyby to život nějak nalinkoval jinak, asi bych se nechala nějak, prostě takhle to vyšlo. Takže jsem tam začala kromě toho orchestru působit i jako pedagog a to přineslo samozřejmě tuhletu funkci sebou a tak je to vlastně takový zase zpestření. Člověk třeba dlouho učí, nebo dlouho diriguje, nebo dlouho dělá nějakou činnost, tak ono jako v určité fázi života je dobrý si sáhnout zase na něco novýho, člověk se něco naučí. Ono, jako by to úřadování zase nese kontakt s jinými lidmi, řeší jiné záležitosti, zase se to trošku jinak tříbí a vlastně to vyhoření se třeba oddálí, nebo třeba nepřijde vůbec. Takže je to vlastně taková prima změna, ne, že by člověk toužil po nějakých funkcích, to ani ne, nebo aspoň já ne, ale tak, jak to život přinesl, to přijímám a vlastně zkouším pořád nové věci a možná, že je to daný i tím, jak se člověk zabývá novými skladbami, soudobými, tak vlastně já jsem zvykla neustále pořád na tom stole něco mít novýho a zase, a někdy je to únavný, jako říkala jsem si už několikrát, pane bože, já už bych tak ráda dělala něco, co jsem aspoň třikrát už dirigovala, to by bylo strašně fajn. Teď jakoby to zpestření do toho učení je jako prima, že něco je tam jako novýho, ono jakoby s tím souvisí s občerstvování té hlavy něčím novým.
0: To určitě ono, jak jste říkala, Gábino, že přijímáte od života stále nové a nové výzvy. Studujete stále nové a nové partitury, tak jste si vlastně způsobila mnohem více práce, než kdybyste byla v angažmá v nějakém orchestru. Je to vlastně mnohem složitější všechno.
1: Je a jako skloubit to všechno dohromady je opravdu velmi náročný a někdy to mám tak jako nalajnovaný od rána až do večera, abych to všechno stihla a vlastně ještě přiběhnu a večer si to ještě musím otevřít ty noty a někdy se sama sobě musím zasmát, protože střídání těch rolí. Se říkám, nemůžu doma, tady jdu ze zkoušky, po cestě jdu pěšky a říkám si, musím se trošku sklidnit, abych zase působila doma jako maminka. Pak jdu do školy, tak zase to musí být o něčem jiném, takže jako střídání těch rolí je někdy jako dost unavný. A zase z toho dětského prostředí se postavit před orchestr taky není úplně, člověk na to nemá sílu, takže když se trvává v nějakém obraze, tak je to samozřejmě pohodlnější, ale tohleto střídání je někdy velmi obtížný a když je toho moc, tak toho je prostě příliš, no, ale jako je to dobře. Nějaký čas je toho moc a pak zase je období, kdy je to velmi klidný, není žádná operní premiéra, ten provoz i v té škole se tak jako uklidní a vlastně i v orchestru to tak jako krásně plyne, takže já myslím, že to tak asi má každý, že někdy v životě má prostě velký fofr a někdy je to prostě v pohodě. Takže je potřeba to takhle brát a někdy zatnout zuby a prostě dělat a pak si užívat těch krásných chvílek, kdy to je jako třeba o prázdninách. Jsem ráda, že škola není, děti mají taky volno, takže se ty prázdniny moc užíváme a vlastně toho hrozně využívám, že jsou malí a užíváme si to spolu, protože jak budou větší, tak asi už budou mít jiný plány a tak asi to všechno bude trošku jinak, ale jako je dobrý užívat těch chvílek, pokud jsou.
0: Tak on je to obrovský dar, toto všechno mít. Děti, práci, rodinu. Obzvláště v dnešní době si toto všechno člověk tak nějak více uvědomuje, samozřejmě.
1: Já to tak vnímám a jsem za to vlastně moc ráda, protože rodinu jsem vždycky chtěla a asi není úplně jednoduché ani pro protějšek žít s člověkem, který je neustále někde pryč nebo má něco důležitějšího na práci než jenom tu rodinu a jeho a tak. Ta rodina je udržitelná v momentu, kdy musí chtít a chtějí oba dva a musí tomu opravdu věnovat ten čas. Tak se nedá budovat na dálku a nedá se to dělat ani jednostranně. Je to prostě oboustranný a ne každý má vždycky náladu a jsou různé okolnosti. Jak jsem říká, někdy toho mám já hodně, někdy manžel, ale to, že chcou být dva lidi spolu a chtějí ten život prožít spolu, tak to musí vědět oni dva a prostě dělat proto. A čím jsou starší, tak tím víc. Mám pocit, že to v určité fázi kloubí děti, protože ta starost vlastně o ty děti, a prostě jsou to starosti, které s tím samozřejmě přichází, tak jak si zastíní to, že ti dva jako spolu žijou, že jo, to je jasný. Ale pak, když ty děti vyletí z hnízda, pak nastává asi další fáze, kdy prostě si ti lidi musí zase trošku být blíž a zase se trošku poznat a vlastně zase chtít, i když už jsem starý a i když už se známe a je spousta, ale prožít to jako s člověkem, se kterým mám hodně společného, je pro mě důležité. A mít děti a rodinu, to je prostě pro mě velmi důležité. A mám velké štěstí, že mám kousek na zkoušku, můžu se tam vyřádit hudebně a pak jdu zase domů a vlastně za 20 minut jsem doma, nemusím nikam cestovat a jsem v tomhle taková, no nevím, pohodlná, ale jsem ráda, že je můžu ukládat do postýlek večer a že prostě mě volají během dne, že mají nějakou bolístku nebo že matematika nebo že přírodopis a já prostě vím, co se s nima děje a mám ten dosah na ně a můžeme spolu řešit takové obyčejné věci. To je jako pro život si myslím velmi důležité.
0: Já se ještě zeptám, už bychom sice měli pustit další hudbu, ale přesto mám na vás, Gábino, ještě jednu otázku jako na pedagožku, ale také jako na maminku. Jak vy vnímáte tu nejmladší generaci? Jak jsou na tom hudebně naše děti? Je to možná nadbytečná otázka?
1: Ani ne, já myslím, že velmi záleží na tom, jaké zázemí má to dítě doma. Jak rodiče chtějí, co s nima doma dělají nebo nedělají. A jak moc je potom podporujou v tom, když třeba ty děti chodí do zušky hrát na nějaký nástroj. Protože řekněme si upřímně, že v tomhle je ta muzika velmi spravedlivá. Ano, řekněme si, že někdo má talent, někdo nemá talent, ale to jsou prostě takové třešničky na dortu. Ale takové to cvičení a to, že musím si k tomu sednout, i když se mi zrovna nechce a je hezky a já bych chtěl dělat nějaké jiné věci, že musím něco udělat, abych se někam posunul, je prostě hrozně důležité. A to, když pochopí ti rodiče doma a vlastně mají nastavené tady ty věci, které se týkají učení, jakýsi režim a není to otázka, že každý den hodinu cvičím na klavír nebo na flétnu nebo na klarinet, ale je to otázka i třeba školy. Ten mozek se prostě tříbí to myšlení tím nástrojem velmi, protože zapojuje úplně jiná centra v mozku, než když se učí matematiku nebo já nevím češtinu. Takže to cvičení, jakoby to manuální a do toho musím ještě přemýšlet, kam dám který prst. Teď ještě mám další nástavbu, když se tohle to naučím, za půl hodiny třeba cvičení, dva řádky, tak pak ještě si všimnu, že tam je nějaká dynamika, že ta skladba má nějaké tempo, že má nějaký název, že musím podchytit charakter té skladby. A tady toto všechno. Tak to si myslím, že když ti rodiče podporují v rodině, takže to dítě může krásně vyrůst.
0: Je to určitě důležité. A my se posuneme dál, protože už se nám chýlí čas. Pustíme si poslední skladbu dnešního dopoledne. A já se zeptám, Gábino, jakou jste vybrala tentokrát, nebo na závěr?
1: Tak Mozartovo Requiem. Je to prostě bohužel smutná skladba, ale v mých uších a v mé duši to není vůbec smutný, protože hudebně je to velmi působivá hudba a Mozart je, já nevím, jak to slovy vyjádřit, je to základ, prazáklad, něco jako Bach. Prostě porozumět tady této hudbě je velmi důležitý a mě tam prostě fascinuje na tom Requiem. Jako ze všech Requiem je pro mě Mozartovo prostě nejbližší tomu, co to má vyjadřovat. Aspoň mému naturelu. Ten úvodní pochod, já to úplně vidím před očima, takový to starý loučení se s člověkem, jak vlastně celá ta rodina nebo půl vsi jde. To, že si to v sobě musím nějak vstřebat, nějak se s tím vyrovnat. Potom ta dramatická část Dies Irae a Lacrimosa, to je takový výlev tak hluboký pro mě, že mě prostě fascinuje Mozartovo Requiem. Tou prázdnou kvintou, jak končí první část a jak to končí celý na závěr. Ta prázdnota, to je pro mě velmi působivý. Mému srdci je to velmi blízká skladba.
0: Ano, tak si pojďme na závěr dnešní návštěvy Mozartovo Requiem vyslechnout. Vy jste vybrala velmi zajímavou, krásnou nahrávku britského dirigenta Johna Eliota Gardinera. Na této nahrávce zpívají Barbara Bány, Anne Sophie von Otter, Hans-Peter Blochwitz, Willard White a Monteverdi Sbor. Hrají angličtí barokní solisté, které řídí, jak už jsem říkala, John Eliot Gardiner. Takže příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur doznělo Requiem D-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívali Barbara Báni, Anne-Sophie von Otter, Hans-Peter Blochwitz, Willard White a Monteverdi Sbor. Hráli angličtí barokní solisté, které řídil John Eliot Gardiner. No a bohužel přišel čas se rozloučit. Mozartovo Requiem bylo totiž závěrečnou skladbou dnešní dopolední návštěvy u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové. Ale už teď se můžete těšit na návštěvu zítřejší, a to opět od 8 hodiny raní. Společně s Gabrielou Tardonovou budeme poslouchat hudbu Jana Nováka, Georga Friedricha Händla nebo také Dmitrije Šostakoviče. Takže program bude opravdu krásnou hudbou nabitý. Gábino, já vám moc děkuji za pozvání a přeji vám krásný den.
1: Já děkuji za návštěvu a budu se těšit v neděli. Naschledanou.
0: Ano, od mikrofonu se loučí a krásný zbytek dne se stanicí Český rozhlas D-dur přeje Simona Kostrhunová a Gabriela Tardonová. Hezký den.
2: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u pravidelného sobotního vysílání pořadu od Claudia k Ludwigovi, neboli chcete-li od Monteverdiho k Beethovenovi. Od mikrofonu stanice D-dur vás zdraví Robert Škarda. K poslechu vám nabídnu nahrávky renomovaných a národnostně rozmanitých souborů, takzvané historicky poučené interpretace. Partitury starých mistrů rozezní společně se solisty, například ansámbly Les Amis de Philippe, Freiburský barokní orchestr, Musica Florea, Concerto Keln nebo Il Giardino Armonico a další. Úvod dnešního vydání bude patřit hudbě Georga Filipa Telemana. Z úctyhodně bohatého a všestranného odkazu jednoho z velikánů německého baroka vybírám koncert G-dur pro violu, smyčce a basso continuo. Jde o jediný Telemanův koncert pro solovou violu a zároveň je jedním z prvních violových koncertů v historii. Violový koncert G-dur zazní ze snímku souboru Musica alta ripa, vydaného v roce 2003. Solovou violu a tři další smyčcové nástroje doprovodí basso continuo, které na této nahrávce tvoří violončelo, kontrabas, teorba a čembalo.

Člověk jeho děl nám nebrání vybrat k poslechu ještě jednu jeho kompozici. Po souboru z Hanoveru nám skladbu od Telemana zahraje ještě jiný německý soubor, Akademie für Alte Musik z Berlína, s dirigentem Bernhardem Forkem. Můžeme tak nyní u obou souborů porovnat jejich zvuk i způsob provedení hudby jednoho z mistrů pozdně barokního slohu. O Telemanově hudbě se říká, že je zábavné ji hrát a pro posluchače znamená čas příjemného poslechu. Je však vždy na vrcholné kompoziční úrovni. Příležitost k příjemnému poslechu nám nyní jistě poskytne osmivětá svita pro smyčcové nástroje a basso continuo s francouzským podtitulem La Changeante, tedy česky Ten, kdo se mění. Akademii staré hudby Berlín řídí Bernhard Forck.

0: Na stanici D-dur dohrála Akademie staré hudby Berlín pod vedením Bernharda Forka. V jejich podání jsme slyšeli svitu pro smyčcové nástroje a basso continuo La Changeante od Georga Filipa Telemana.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, po Telemanově instrumentální hudbě naplní další minuty vysílání stanice D-dur operní hudba. Tentokrát z pera Georga Friedricha Händla, autora více než 40 jevištních děl. Rodák z německého Halle dokončil v roce 1724 pro londýnské královské divadlo operu v žánru drama per musica Julius César v Egyptě. Z opery, která svůj děj čerpá z dob římských válek proti starověkému Egyptu, zazní árie egyptské královny Kleopatry z druhého dějství, v které se vyznává z nepředstírané lásky k Césarovi. Jako Kleopatra se nám představí sopranistka Janine Debic. Doprovodí soubor specializující se na historickou provozovací praxi 18. a raného 19. století, Concerto Köln. Řídí Luca Quintavale.

Árii egyptské královny Kleopatry z druhého dějství Handlovy opery Julius César v Egyptě zpívala sopranistka Janine Debic. Koncerto Köln řídil Luca Quintavale. Vážení a milí posluchači, na stanici D-dur máte naladěn pořad od Claudia Klodvigovi. A pro následující minuty vybírám z nahrávek nepříliš známé portugalské hudby, pozdní renesance a raného baroka. Poslechneme si vokálně instrumentální hudbu z žánru tzv. Vilancicos, původně vícehlasých písní se světským námětem, které byly na území Pyrenejského poloostrova přijaty také do křesťanské liturgie. Zazní anonymní světská píseň z přelomu 16. a 17. století Meninas de Portugal, dívky z Portugalska. Solový tenor prezentuje tuto píseň za doprovodu španělské harfy, kytary a smyčcového nástroje. Píseň se nám dochovala společně s dalším podobným repertoárem v katedrálním archivu města Évora, jednoho z tehdejších významnějších center portugalské hudby. Zpívá tenorista Felix Rient, hraje švýcarský soubor Accorte Musicale s vedoucím Rogeriem Goncalvesem.

0: Tenorista Felix Rient a švýcarský soubor Accorte Musicale pod vedením Rogeria Goncalvese přednesli anonymní portugalskou raně barokní píseň Meninas de Portugal, dívky z Portugalska.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V následujících minutách zavítáme na stanici D-dur na pole italské hudby 18. století a seznámíme se s tvorbou Domenica Cimarosi. Cimarosa byl především skladatelem operním a ještě před Mozartem dosáhl velkého věhlasu napříč téměř všemi evropskými královskými dvory. My si poslechneme jeho jednoaktové intermezzo, dochované ve verzi pro bariton a klávesový nástroj. Nese název Il Maestro di Capella a jde o jakýsi komický monolog kapelníka, který se snaží s orchestrem nazkoušet vlastní skladbu. Cimarosa toto satirické intermezzo dokončil pravděpodobně v roce 1793. Intermezzo giocoso Il Maestro di Capella Domenica Cimarosi zazní v tuto chvíli v orchestrální podobě v novodobé instrumentaci Marka Broliho. Zpívá baritonista Riccardo Novaro, hraje Il Giardino Armonico, řídí Giovanni Antonini.

돌아갔.

per me.

destra sa.

Baritonista Ricardo Novaro a soubor Il Giardino Armonico pod vedením Giovanni Antoniniho přednesli jednoaktové satirické intermezzo giocoso s názvem Il Maestro di Cappella od Domenica Cimarosi. Milí posluchači, soubor Il Giardino Armonico s Giovanni Antoninim v čele ještě v následujícím čísle programu na pomyslném rozhlasovém koncertním pódiu setrvá. Poslechneme si jejich interpretaci symfonie číslo 60 C-dur Josefa Haydna, která vznikla roku 1775. Vychází ze scénické hudby ke komedii o roztržitém muži, který zapomene na vlastní svatbu. Autorem hry je francouzský dramatik Jean-François Reynard. Haydnova stylově rozmanitá scénická hudba byla tak úspěšná, že se z ní skladatel rozhodl vytvořit symfonii. Oproti zvyklostem šestivětou s podtitulem Il distrato, roztržitý, dle názvu komedie, ke které hudba původně vznikla. V Haydnově 60. symfonii uslyšíme smyčce, dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a tympány. Hraje Il Giardino Armonico, řídí Giovanni Antonini.

Orchestr Il Giardino Armonico pod vedením Giovanni Antoniniho dohrál symfonii číslo 60 C-dur Il Distrato od Josefa Haydna.

0: Milí posluchači, v následujících minutách pořadu od Klaudia Kludvigovi, kterým vás provází Robert Škarda, nás společně čeká setkání s italskou madrigalovou tvorbou pozdní renesance. Autorem madrigalů, vydaných poprvé v roce 1608, je skladatel, varhaník a básník Adriano Banchieri, jedna z osobností tehdejšího hudebního života v Bologni. Za okamžik zazní jeho madrigalové scénické zpěvy pro smíšené hlasy, vypravěče a instrumentální doprovod. O jejichž tématu napovídá název cyklu. Slavnostní večerní hostina o posledním předpostním čtvrtku opus 18. Banchieriho madrigalové zpěvy s vypravěčem nám zaspívá a zahraje sbor švýcarského rozhlasu Lugano a benátský soubor specializující se na hudbu od Monteverdiho po Vivaldiho. Ensemble Sonatori della Gioiosa Marca. Řídí Diego Fasolis.
1: Il diletto moderno per introduzione. Il moderno diletto tutti invita a un'opera di gusto e favorita.

0: Il fine del festino.
1: Dozněly madrigalové scénické zpěvy pro sbor, vypravěče a instrumentální doprovod od Adriana Banchieriho. Účinkovali sbor švýcarského rozhlasu Lugano a benátský soubor Ensemble Sonatori della Gioiosa Marca. Řídil Diego Fazolis.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, máte naladěnou stanici Český rozhlas D-dur a pořadem věnovaným nahrávkám staré hudby, tentokrát od pozdní renesance po vídeňský klasicismus, vás provází Robert Škarda. Další skladatelské jméno v naší procházce evropskou hudbou bude české provenience. Jan Zach, skladatel, houslista a varhaník, náleží mezi autory tzv. České hudební emigrace. Ovšem ještě než zamířil v roce 1741 do německé Mohuče, napsal během působení na kůrech v Praze řadu nejen liturgických skladeb. Z doby pražské etapy jeho života pochází také mariánské nešpory, které se v Praze ve 30. letech 18. století často hrály. Zach zde, podobně jako v jiných svých dílech, spojuje typické rysy pozdního baroka a nastupujícího klasicismu. Postupně opouští kontrapunkt a více využívá zvukové, dynamické či rytmické kontrasty. Vespere de Beata Virgine v tónině D-dur pro sóla, sbor a orchestr zaspívají Michaela Šrůmová soprán, Silva Čmugrová alt, Čeněk Svoboda tenor, Jaromír Nosek bas a Collegium Floreum. Hraje muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

0: Mariánské nešpory pro sóla, sbor a orchestr Jana Zacha zpívali Michaela Šrůmová, Silva Čmugrová, Čeněk Svoboda, Jaromír Nosek a Collegium Floreum. Hrála muzika Florea pod vedením Marka Štrincla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, nyní zavítáme do Anglie 17. století, konkrétně do roku 1690, kdy měla v Queen's Theatre v Londýně premiéru tragikomická semiopera Dioklecián. Jejím autorem je Henry Purcell, nejvýznamnější anglický skladatel barokní epochy. Semiopera s mluvenými dialogy, zpěvy a tancem na libretto Thomase Bettertona pojednává o životě římského císaře Diokleciána, vládnoucího na přelomu 3. a 4. století našeho letopočtu. Oproti starší divadelní hře, z které libretista vycházel, je v semiopeře dán velký prostor samotné Purcellově hudbě. Z opery Dioklecián je připravena nahrávka orchestrální svity se zpěvy o 10 částech pro soprán, kontratenor a basso continuo. Zpívají Nancy Argenta, soprán, a Michael Schanz, kontratenor. Hraje Freiburský barokní orchestr, řídí Gottfried von der Goltz.

Nancy Argenta soprán, Michael Schanz kontratenor a Freiburský barokní orchestr za řízení Gottfrieda von der Goltze přednesli orchestrální svitu ze semiopery Diocletian od Henryho Persla.

Na závěr dnešního pořadu ještě zazní hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, skladatele, o kterém se soudí, že projevoval nejvýraznější hudební talent mezi syny Johanna Sebastiana. Směřoval k typicky německému takzvanému Empfindsammerstil, pocitovému stylu, založeného na zpěvnosti melodií s důrazem na vyjádření emocí a jejich častých proměn. Poslechneme si Bachův třívětý koncert pro čembalo a smyčcový orchestr H-moll z roku 1753, v kterém se odrážejí vlastní vynikající hráčské schopnosti Karla Filipa na klávesové nástroje. Hrají Ludger Rémy čembalo a soubor Les Amis de Philippe.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněl koncert pro čembalo a smyčce H-moll Karla Filipa Emanuela Bacha. Hráli Ludger Rémy a soubor Les Amis de Philippe. Touto skladbou končí dnešní vydání pořadu od Claudia Klodvigovi. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Robert Škarda.

0: Příjemné ráno při poslechu Českého rozhlasu D-dur přeje Simona Kostrhunová. Úvodní hudební ukázka z koncertu Ivy Bitové s ansámblem Opera Diverza příznačně zahájila druhý díl víkendového pořadu Na návštěvě. Tentokrát u Gabriely Tardonové, pedagožky a dirigentky, jejíž domovským souborem je právě ansámbl Opera Diverza. Gabino, já vás moc zdravím a děkuji, že jste nás i dnes pozvala k sobě na návštěvu.
1: Dobrý den, já vás zase vítám ráda u mě na návštěvě a děkuji, že si můžeme spolu popovídat.
0: Včerejší setkání s Gabrielou Tardonovou bylo velmi zajímavé a příjemné. Povídali jsme si nejen o dirigování, ale také o pedagogické činnosti, osobních pocitech i ambicích. A v podobném duchu Gabriela také vybírala hudbu. Slyšeli jsme například Brahmsův klavírní koncert, při kterém Gabriela zavzpomínala na studium v Grazu, anebo Šostakovičovu 14. symfonii, kterou i přes její interpretační náročnost před časem nastudovala s ansámblem Opera Diverza. Zahráli jsme ale také Mozartovo Requiem a Janáčkovu svitu pro smyčcový orchestr. Při pohledu na CD, které máme již připraveny na stole, odhaduji, že dnešní setkání se ponese v podobném duchu. Ještě předtím ale Gabrielu Tardonovou pro příchozí posluchače krátce představím. Takže Gabriela Tardonová pochází z Karviné, v 5 letech se stala členkou souboru Permoník, vystudovala pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor sbormistrovství a Janáčkovou akademii muzických umění, obor dirigování. Spolu s Tomášem Krejčím působí jako dirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové. Od roku 2006 pravidelně spolupracuje se souborem ansámbl Opera Diverza. Ačkoliv orchestr nemá z principu stálé členy, okruh jeho hráčů se postupně proměňuje ve výtečně sehraný soubor, který se s energií pouští i do méně obvyklých zákoutí hudebního repertoáru 20. a 21. století. A právě hudební výběr, repertoár, dramaturgie ansámblu Opera Diverza bude téma mé první otázky, Gábino. Podle jakého klíče sestavujete v Diverze dramaturgii?
1: Ony ty dramaturgie jsou tak různorodé a každý ten koncert je tak jiný a pro mě někteří autoři jsou novinkou, že já sama se s nimi seznamuji, že vlastně nejvíc jsme v Diverze zahráli Jana Nováka, kterým jsme věnovali 3 CDčka a ta hudba je velmi podobná, ten vliv Bohuslava Martinů je tam velmi cítit. A my si za chvilku pustíme jeho klavírní koncert, který jsme dělali úplně jako první. Jsme ho i nahrávali na první CDčko. Já jsem ho dělala s Alicí Rajnohovou a ta spolupráce byla moc, moc příjemná. A to bylo takové první potkání se s Janem Novákem, s jeho hudbou. A když jsme dělali ten klavírní koncert, tak jsem si četla takovou poznámku Jana Nováka. On byl u Arona Coplanda v Tanglewoodu. Tam si ten klavírní koncert nějak jako nachystal a ukázal ho Martinu. A Martinu mu to strašně sepsulo, že prostě není virtuózní ten klavírní part a je to takový nějaký. A takže vlastně z toho ten Novák byl takový, jako vlastně řekl, že ho to trochu naštvalo, ale že má Martinu velmi rád a že snad jako budou přátelé i nadále. Ale vlastně tady to naštvání asi prostě ho inspirovalo k tomu, aby na tom ještě něco spravil, protože první skicu neznáme. Ten koncert se velmi povedl a je moc krásný. A to první setkání s hudbou Jana Nováka mám vlastně nejradši, tady ten klavírní koncert. Nejenom, že to bylo první setkání, ale když jsem potom dělala další třeba hobojový koncert, koncert pro kytaru, pro zpěv, tak pořád prostě ten klavírní koncert ve mně rezonuje nejvíc, co se týká i dokonalosti formy, melodičnosti, uchopení toho solového nástroje. Takže je to prostě pro mě asi nejhezčí koncert Novákův, má pastorální krásnou druhou větu. Pokaždé, jak ji začneme hrát, tak mám pocit, že jsou Vánoce, že už se to blíží, že máme vánoční koncert zrovna. Takže no a pak přijde samozřejmě třetí věta, taková rytmická, až jako motor nastartuje. To je můj asi nejoblíbenější Novákův koncert.
0: Tak jo, tak si Novákův koncert nyní zahrajeme a to v podání Alice Rajnohové na klavír a ansámblu Opera Diverza. Řídí Gabriela Tardonová. Příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur dozněl koncert pro klavír a smyčcový orchestr Jana Nováka. Na klavír hrála Alice Rajnohová. Ansámbl Opera Diverza řídila Gabriela Tardonová, naše dnešní hostitelka, která pro nás vybírá hudbu ze své bohaté fonotéky. Jak už jsem říkala, Gábino, vy se s Diverzou specializujete také na současné autory, nebo především na současné autory. Světlo světa, tak díky vám spatřila řada komorních a symfonických skladeb, ale hlavně současných oper. S autory koncertujete, někteří se dokonce vašich projektů osobně účastní. O jaké hudební osobnosti se jedná?
1: Tak v Diverze, jak to začalo, tak samozřejmě nejvíc asi hrajeme Ondru Kyase, jeho hudbu operní máme prostě v repertoáru, ale on kromě té operní muziky napsal taky krásné Stabat Mater a orchestrální skladby také. Takže jeho jméno asi v té dramaturgii se opakuje spolu s Novákem nejvíc. Ze solistů s Alicí Rajnohovou jsme několikrát spolupracovali, taky spolupracujeme s Milanem Palou a teď jsme poslední 3 roky hráli jako se solistou s Ivou Bitovou a to jsme si, myslím, tak jako pěkně sedli i lidsky, takže ta spolupráce byla velmi příjemná a vlastně v této sezóně máme ještě připravený v červnu jeden koncert s ní, ale uvidíme, jak to všechno dopadne a jak ty termíny dáme dohromady.
0: Ano, tak budeme držet palce. Nebo ještě byste chtěla někoho zmínit?
1: Jméno, které se tam opakuje, je Miloš Štědroň, kterému jsme hráli operu. Pak vlastně to byl takový počin brněnských autorů. To byl Miloš Štědroň, Ivo Šmedek a Alois Piňos. To byla taková experimentální opera, kterou skládali vlastně 3 autoři najednou. Tak to jsme také prováděli v Diverze, no a orchestrální díla jsme hráli Milošovi, takže i s tímto jménem se často potkáváme a to setkání je vždycky velmi milé a fajn. Je to velmi milý člověk, Miloš Štědroň, a se na něj těšíme, protože to setkání je obohacující velmi, protože on má široký přehled, takže když měl operu uvádět, tak před každým provedením, tak jsme se toho hodně naučili, protože každá ta promluva byla o něčem jiném a bylo to velmi zajímavé, takže na něj se vždycky těšíme a je to moc fajn s ním.
0: Ano, souhlasím, Miloše Štědroně mám také moc ráda. Jeho přednášky byly vždy velmi inspirující a vtipné. Ale pojďme se posunout dále a pustit si další skladbu dnešního dopoledne. Jakého autora jste pro nás vybrala, Gábino? Jakou skladbu budeme poslouchat?
1: Tak vybrala jsem Handlova Mesiáše. Je to moje taková srdeční záležitost. Jak už jsem se zmínila, jak jsem studovala sbormistrovství v Ostravě, tak v té době vlastně už se k nám dostávaly nahrávky ze zahraničí, poučená interpretace, staré nástroje. Já jsem vlastně poprvé slyšela v té době kontratenor jako hlas jako takový, protože ty nahrávky u nás vůbec nebyly. My jsme se jako studenti k tomu vůbec nedostali. Takže já jsem v podání Gardinera a Monteverdi sboru slyšela vlastně Mesiáše s kontratenorem a mě to absolutně fascinovalo. Ten krásný mužský hlas, jenom ten posílený hlavový tón, který je schopen takových koloratur a vlastně stupnicových běhů. I ta čistota vlastně toho provedení, toho orchestrálního zvuku. Pak jsem pochopila, že naživo to pro mě není úplně ono. Já jsem pak slyšela tady ty soubory naživo a musím se přiznat, že samozřejmě ta dynamická škála je velmi omezená, ty nástroje jsou daleko slabší než klasické nástroje, takže jako studiovým nahrávkám jsem přišla moc na chuť, protože jsem to slyšela jako nahrávku, tak jsem tím byla absolutně fascinovaná frázováním, prostě vedením toho hlasu. On si vybral Gardiner takový komorní hlasy, velmi pohyblivý a i ten sbor jeho vlastně čítá málo zpěváků. Taková ta fugáta, která se tam vyskytují, tak jsou velmi přehledná, jasná, bez takových těch operních mohutných hlasů, který to mírně znepřehlední, tu fakturu. To pro mě bylo něco fascinujícího a já jsem toho Mesiáše prostě poslouchala od rána do večera a bylo to pro mě taková jako lekce angličtiny, protože ta nádherná výslovnost angličtiny, jako oni zpívají a je to vlastně všechno velmi srozumitelné a to si myslím, že je velmi důležité, když zpívá zpěvák, prostě deklamovat a aby mu bylo rozumět. Ještě někteří se na to nedávají úplně pozor a to slovo má pozoruhodnou vypovídající hodnotu, protože ten text vlastně všechno posouvá a spoustu vysvětluje. V opeře samozřejmě, když je cizojazyčně zpívaná opera, tak máme titulky a víme, o čem je řeč, ale v těch oratoriích samozřejmě taky víme, o čem je řeč, ale přece jen si ten autor může ten text jako přizpůsobit, že tam figuruje jakýsi libretista, který vybere určité části z biblického textu, které ten autor zhudební. Takže je důležitý, aby bylo zpěvákům rozumět. A na této nahrávce mě absolutně fascinovalo, jak to krásný, zřetelný, jasný, úžasně vedený hlasy, sbor zněl nádherně. Prostě kontratenorista. To jsem byla fanoušek. To byl zážitek, takže já jsem to vybrala jako moje první potkání se starou hudbou, takovou autentickou, a to mě velmi zasáhlo. Takže si myslím, že ta první část bude vypovídající.
0: Dobrá, tak si pojďme vyslechnout Handlova Mesiáše v nastudování Johna Eliota Gardinera. Účinkují angličtí komorní solisté a Monteverdi sbor. Krásný poslech přejeme.

0: Na stanici D Dur posloucháte pravidelný víkendový pořad Na návštěvě, tentokrát u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové. Před malou chvílí dozněla první část z Handlova oratoria Mesiáš v nastudování Johna Eliota Gardinera. Účinkovali angličtí komorní solisté a samozřejmě Monteverdi sbor. Tak to byl velmi zajímavý výběr, především volba dirigenta. Vy jste o Gardinerovi hovořila s velkým nadšením, Gábino. Nabízí se tedy otázka, kterou jistě dostáváte velmi často, ale zeptám se, máte nějaký dirigentský vzor?
1: No, já jsem na začátku studií moc prožívala Leonarda Bernsteina. Toho jsem si načetla od začátku až do konce. A jeho skladby vlastně dobře znám a taky jsem dělala i svitu West Side Story, tak asi řekla bych, že on je mi jakoby blízký.
0: Co třeba Vítězslava Kaprálová? To je asi také velmi častá otázka na ženu dirigentku. Podle jakých kritérií vybíráte své oblíbené dirigenty vlastně, Gábino?
1: Tak já úplně nevím, jaká byla a jaký měla smýšlení, ale spíš vždycky je to osoba, jak působí na ty lidi v orchestru, nebo jaká je ta atmosféra, při které se pracuje. Spíš tady tohle je pro mě důležité, než jestli je to žena nebo muž. Tady ty věci, které se týkají jakoby toho procesu, spíš mě zajímají, jaký je ten dirigent člověk, jak dovede ty lidi nějak psychologicky zpracovat, protože řekněme si upřímně, že je to hodně psychologická práce. Chodit každý den, něco hrát, a ta díla jsou prostě mnohdy hluboká, nebo je skladatel tvořil pod nějakým jako hlubokým zážitkem, ať to byla radost, nebo láska, nebo smrt, nebo něco takového, tak ta díla jsou mnohdy velmi působivá. A jako jít si to tam jako do práce zahrát, jenom tak, jako že si odehraju 4 hodiny, ale to je vyčerpávající. Aby to mělo to, co má mít, všechny ty rozměry, a to se taky musí nacvičit. Nemůžem si to nechat jenom na koncert. Takže spíš jde o osobu a on prostě Bernstein to uměl krásně s těma lidma. Dovedli se zasmát na těch zkouškách. Asi to umí i další dirigenti určitě, ano, ale teď on mě prostě tak nějak vytanul na mysl, že byl vlastně zábavný a zároveň neoddiskutovatelný muzikant. To prostě je skvělý. A zrovna jsem před měsícem se dívala na nějakou jeho část zkoušky a buď měl on špatnou náladu, nebo ho tak strašně štvali trumpetisti, který tam prostě dusil, když zkoušel na nahrávku Westky. A ne, že by byl on na ně nepříjemný, ale prostě to několikrát vrátil a chtěl po nich velký detaily a jim se to neúplně líbilo. A dávali mu to docela najevo a on už v té době měl svou pozici nějakou a už prostě byl světově uznávaný a byla to velká osobnost, tak to jsem si říkala, tak to si asi pánové nepadli do noty, ale to se někdy stane a i to se musí překonat. A jak jsem vlastně zmiňovala na začátku, tak musí mít obě strany tu společnou myšlenku, že ta hudba je to, o co nám jde. Na nějaké další postranní věci, jestli mě někdo sympatický nebo nesympatický, a jestli tohle nebo onohle, jako tyhle věci nemůžeme brát na zřetel.
0: Vy jste si jako další skladbu vybrala Gábinu Šostakovičovou 13. symfonii, kterou jste také nastudovala s vašimi studenty, mladými symfoniky, což byl neuvěřitelný počin. Mohla byste nám tento projekt krátce představit, proč jste si vybrali právě tak náročné dílo k nastudování?
1: Ano, nás tehdy oslovil Honza Špaček, že bychom mohli tohleto dílo provést, protože sám vede mužský sbor. Šostakovič ve 13. symfonii Babi Jar vlastně napsal pro mužský sbor, orchestr a basový solový hlas. Jeho zaujala Šostakoviče vlastně báseň Jevtušenka, která to všechno odstartovala, a ta se jmenovala Babi Jar a začíná to, mám pocit, Babim Jaru pamětníkov mět, začíná celá ta první věta, že vlastně ta tragédie, která se tam stala, v té době ještě v těch 70. letech neexistoval žádný pomník a vlastně Rusko to chtělo zamést pod koberec a na tom místě, kde bylo zavražděno tolik lidí strašným podlým způsobem, co si jako člověk člověku může udělat, to jako je neuvěřitelné, ale ve válce se asi dějou hrůzné věci, tak vlastně na tom vystavili nějakou televizní věž a nějaký sídliště a prostě to byla zastavěná část za tím Kyjevem. Jakoby Babi Jar, ta nějaká jáma tam vždycky byla, jako Járek u nás. Tak Jevtušenko na to vlastně upozornil, no a Šostakoviče to zaujalo a vlastně chtěl napsat nějaký poem a ono z toho potom vyšla symfonie pětivětá, která se potom rozvinula do dalších vět, humor v obchodě, čtvrtá věta strachy a poslední je kariéra s tím, že ty strachy vlastně, ta čtvrtá věta byla napsaná na nabídku Šostakoviče. To původně Jevtušenko nenapsal. Byl to takový jako obrázek tehdejší doby, jak vlastně lidé žili a nějak popsal tu dobu a vlastně chtěl poukázat na tu hrůznost, která se tam stala, která je zametená nějak pod koberec. Nás prostě fascinovalo, když jsme to nastudovávali se studentským orchestrem. Oni vlastně všechno, tady tu symfonickou hudbu hrajou s velkým entuziasmem, protože pro ně je to objevování obrovského světa. Oni si hrajou jakoby na velký muzikanty a snaží se ten svůj part jako nacvičit, co nejlépe můžou a mě třeba fascinovalo, jak oni se na to těšili, když je to tak těžké téma a hluboké a určitě se tady ty záležitosti nedozví z knížek dějepisu, takže to podle mě obohatilo i lidsky a prostě po všech směrech. My jsme potom symfonii hráli i v Terezíně, tak symbolicky vlastně. Takže oni znali text nazpaměť. Někteří z nich si ho nastudovali, i když třeba hrají na klarinet a vůbec nespívají, že? Pro ně to byl obrovský zážitek a pro mě ještě větší, jak prostě mladá generace, ty děcka v podstatě s velkou vervou a takovým tím svěžím, mladým, mladou energií vlastně, jak oni chápou smutek, jak chápou tady ty hrůzné věci a hodně jsme si o tom povídali a přibližovali jim to. Byla to radost jako z obou stran. I když samozřejmě zorganizovat všechno bylo velmi náročné, protože je tam spoustu bicích nástrojů a vládneme jenom takovými těmi základními, takže jsme spoustu věcí museli organizovat kolem, ale bylo to velmi příjemné a vlastně na to do dneška vzpomínáme i oni, i my, že jsme to takhle zvládli. Já mám jeden takový zážitek. To teda bylo až hrůzu strašné. My jsme jeli na zájezd tady s tímhle do Polska. Provedli jsme to tam v katedrále a pak ještě jsme jeli kousek dál na druhý den v jednom kostele, jsme prováděli tu symfonii a protože tam byla nějaká náročná cesta a pan řidič si neúplně tu trasu našel dopředu, takže jsme museli tu Wroclaw nějak jako složitě objíždět a už nás tlačil čas a v podstatě jsme zjistili, že to nestihneme ani generálku, že přijedeme, postavíme orchestrem, podíváme se po tom prostoru, rychle to postavíme a začneme hrát a ono to tak akorát vyjde. Problém byl ten, že jsme u toho kostela prostě nemohli parkovat, takže jenom na chvílečku autobusy zastavili, vystoupili zpěváci, všechno se vystěhovalo, pulty, nástroje a tak dál a autobusy prostě odjeli za Wroclaw někam na parkoviště. A já jsem zjistila, když jsme seděli a orchestr se ladil a začínal koncert a nebyla ta generálka, takže my jsme to jenom postavili a samozřejmě plnou hlavu jsem měla s tím, aby měl kde stát. Obrovský tam a tohle a onohle a zvony a toto a aby se měli smyčce kam posadit a aby mohl stát kde zbor a tak dále. A tak jsem si tam tak dala ten pult a já jsem zjistila, že nemám partituru. A začínal koncert a solo zpíval Tomáš Krejčí a seděl vedle mě a já jsem se tak dívala, jak první houslistka, jak ladí orchestr a že na tom pultu vlastně nemám žádný noty. A tak jsem se na něj podívala a říkám mu, Tomáši, já tam nemám noty. A on se tak na mě podíval a říká, no tak já tam půjčím od zpěváka ten klavírní výtah. Takže tam zaběhl takhle jako bokem od jednoho zpěváka, si půjčil klavírní výtah, kde je samozřejmě ten zpěvní hlas a akorát dva řádky pro klavírní doprovod. Dal mě to na pult a my jsme spustili. A největší pochvalou, když to všechno skončilo a tak jak to s těma studentama člověk prostě od září do začátku května dělá, jako samozřejmě s přetržkama, ale jako cvičí to s nima, tak už třeba ty barvy bicích nástrojů má v uchu, že víš, že teď zazní zvon a teď bude tohle, teď bude onohle a teď bude sbor a navíc ten klavírní výtah jsem měla před sebou. Tak skončil koncert a tak jsme šli jako dozadu a já jsem si strašně oddechla. A vlastně nic se nestalo. Jako pro posluchače se nic nestalo. A nějaký právě bicista něco tam vykládal a já říkám, no vidíš, a já jsem ani neměla partituru, já jsem to prostě dirigovala z klavírního výtahu. A on mě říkal, to si děláte srandu, teď my jsme to ani nepoznali, teď my jste nám všechny nástupy ukázala. A já říkám, no tak pro ty bicí ta barva je tak typická, že jsem věděla, kdo co hraje, ale jako na nějakou paniku a něco takového vůbec nebyl čas. A musela jsem se tam postavit a prostě to muselo začít. Takže to začalo a nějak jsme to prostě dali. Tak to mám takový zážitek tady s touhle symfonií a vlastně i hluboký zážitek, jak jsme tam prováděli na stadionu tady v Brně. To bylo velkolepé a byl úplně plný sál, všichni se na to moc těšili a děcka opravdu dřeli na soustředění, takže to bylo pěkné, to ráda vzpomínám.
0: Tak to je škoda, že si nemůžeme pustit vaši nahrávku, to by bylo moc fajn si zavzpomínat touto cestou. Ale vy jste nám, Gábinu, nachystala také zajímavou nahrávku. Budeme poslouchat Šostakovičovu 13. symfonii v nastudování Maxima Šostakoviče. Hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpívají Petr Mikuláš, bas, Pražský filharmonický sbor a Kýnův smíšený sbor. Takže přejeme příjemný poslech.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 13 bémol opus 113 pro bas, mužský sbor a orchestr na verše Jevgenie Jevtušenka. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Maxim Šostakovič. Zpívali Petr Mikuláš, Pražský filharmonický sbor a Kýnův smíšený sbor. Pro příchozí jen připomenu, že se právě nacházíme v příjemné společnosti na návštěvě u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové. V předchozím vstupu jsme, Gábino, hovořili o vašich studentech, mladých symfonicích, o vašem nastudování Šostakovičovy symfonie. V podstatě se jedná o absolventy základních uměleckých škol. Někteří ještě do hudební školy stále dochází. Já musím říci, že tento náš systém základního školství je asi skutečně v Evropě jedinečný.
1: Já si vzpomínám, jak jsem studovala v Rakousku, jak už jsem se zmiňovala, tak kamarádka, která tam vlastně se vdala, ona neutekla, neemigrovala, ale vdala se tam, tak vlastně učí na hudebním gymnáziu, což je taková obdoba jakoby základního uměleckého školství. Ano, a oni mají jakoby rozšířenou hudební výchovu, ale tam jakoby síť těch zušek mě říkala, že vlastně byla, ale před nějakým časem se to celý zrušil, ten systém, a vlastně ty děcka, pokud chtějí hrát na nějaký nástroj, mají buď soukromýho učitele, nebo nastoupí jakoby na nějakou jejich konzervatoř, která ale jako poskytuje i základní vzdělání. Čili jsou to takový něco mezi gymnáziem a hudební školou. No a potom tam mají tady ty dvě vysoké školy hudební nebo umělecké, která je jedna v Grazu a jedna je ve Vídni. Tam už to dávno není a vlastně my jako základní umělecké školství se snažíme o toto udržet a vlastně Magdalena Kožená, která žije dlouhodobě v Berlíně, tak vlastně to moc podporuje, protože v tom systému vyrostla a stále na to upozorňuje, že je ten systém ojedinělý a nechceme o něj přijít. Ono to samozřejmě stojí spoustu úsilí a taky financí, ale je to prostě zapotřebí, pokud chceme mít ten systém zachovaný. A řekněme si upřímně, že je to velmi drahé studium i na těch vysokých školách, protože vlastně já v posluchárně, když studujete medicínu, tam je studentů 250, když to já jako student dirigování jsem na hodině sama. A vlastně tam mám ještě 3 pedagogy, 2 klaviristy, kteří hrají a jeden profesor, který mě vyučuje. Čili to umělecké školství, to je velmi individuální studium a je velmi jako finančně náročný a to stejné je na těch zuškách, kde ty děti prostě mají od 3. ročníku individuální hodiny a vlastně se učí na ten nástroj hrát a ono to vyžaduje ten čas a toho kantora jako takového celého, že jo. Ale on sám se tomu také musel dlouho věnovat, když si spočítáme, kolik času nebo jak dlouho studuje vlastně profesionální hudebník, tak je to možná ještě delší než studium medicíny, nebo možná srovnatelný. 6 let konzervatoře plus 5 let vysoká škola. Když chce vystudovat medicínu, tak je 4 roky na gymnáziu a 6 let na medicíně, že jo? Tak je to možná srovnatelný. A s tím, že ten člověk musí už odmala začít hrát na nástroj. To je naprostá podmínka, nemůže začít na gymnáziu, teprve se seznamovat s tím, jak se drží housle. Takže to studium je vlastně velmi dlouhé, je to jako náročné. Pokud bez toho základního školství budeme, tak to bude špatné. Upřímně si řekněme, že je to na těch zřizovatelích, protože to, co děti platí na základní umělecké škole, je pouze nějaký příspěvek na provoz té školy. Jo? Toho kantora vlastně platí zřizovatel jako takového, takže to školné se prostě odvíjí od toho, jaký nájem má škola, kde zrovna tu budovu má, jak ta budova je velká a tak dále. Takže mnohdy si rodiče myslí, že školné je výplata pro pana učitele, ale není to tak. Vlastně nemělo by se to jmenovat školné, mělo by to být nazvaný příspěvek třeba na provoz nebo něco takového. Takže u nás je to velmi ojedinělé, ještě zatím to všechno pěkně drží pohromadě a měli bychom podle mě si to zachovat a udržet, protože to je i pro rozvoj dětí velmi důležitý.
0: Gábino, když jsem včera poslouchala vaše vyprávění o hudebních začátcích, o studiu na zdravotní škole, o vaší práci statutární zástupkyně na základní umělecké škole, ale také o vašem vztahu k rodině, tak si říkám, že jste ušla neuvěřitelný kus cesty. Váš život je opravdu nabitý. Máte ještě nějaké přání, sny, které byste chtěla zkusit, zažít? A to nejen jako dirigentka nebo pedagožka.
1: No, přiznám se, že spíš to beru tak, jak to přichází, protože se bojím toho zklamání, že si člověk pak se upne k nějakému cíli, který nepřichází a zbytečně si ten život komplikuje nějakým zklamáním nebo něčím takovým. A já myslím, že život je sám bohatý tak, jak běží a přináší spoustu překvapení. ono se to tak různě kroutí, ten osud, a jsou různé nabídky. Já když si představím, že jsem zpívala ve sboru a co mám za sebou teď, tak si říkám, že bych si to vůbec nevymyslela tady tohleto. Přes zdravotnickou školu a přes Janáčkovu akademii a skončit v Brně z Karviné, z hornického města, kde v podstatě kultura byla velmi omezená. A ten kraj je velmi specifický. A já jsem teď četla krásnou knížku Šikmý kostel, který o té atmosféře a o osudech těch lidí, jak velmi spjat s tím hornickým povoláním, jaké to tam je těžké. A z vyprávění babičky a vlastně i z té rodinné atmosféry to člověk cítí. Vnímá vlastně takovou tu pravdivost života už od malička. Že je potřeba užívat těch dní, které jsou, a to, co život přináší, protože přijde jeden výbuch a je všechno jinak. Najednou ty rodiny prostě nejsou úplný, zůstávají děti po hornících a je to prostě komplikované v tom kraji, takže práce je těžká, ti lidé jsou opravdu jako zničení, to zdraví je opravdu zničené tou prací. Je to trochu jiný pohled, než když čekám, jestli vyroste jablko na jabloni, a spíš to beru tak, jak to přichází, a snažím se z té situace vždycky nějak se poučit nebo vzít si nějakou zkušenost a nějaký přetavit pro sebe, aby to bylo prospěšné pro společnost, pro mě, pro rodinu. Asi tak nějak to vnímám já. Nějaké cíle nikdy jsem si nedávala, protože ten život je tak sám bohatý a uvidíme, co přinese zase ještě.
0: A ještě se zeptám na závěr, protože čas se pomalu chýlí. Jaké plány, projekty vás čekají s Mladými symfoniky a s Diverzou?
1: Tak teď ten rok, kdy jsme nehráli, vlastně máme ve skříni připravené asi 3 dramaturgie. My jsme byli přerušeni v podstatě v práci na filmové muzice, na to se vždycky velmi těšili, protože jsme hráli Star Wars a Titanic a takové velké kusy. To jsme byli přerušeni v půlce práce, takže jsme to měli tak rozdělené. No a jinak tam máme chystanou dramaturgii Čajkovský a jeho žáci, což by mohlo být taky pro děcka velmi zajímavý. Tak uvidíme, kdy nás pustí do škol a budeme moct v kolektivu něco nacvičit, protože se otvírá individuální výuka, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Takže dramaturgii máme nachystaných spoustu. No a s Diverzou nás teď čeká vlastně na podzim. Největší projekt je Moravský podzim. V rámci Moravského podzimu zahrajeme koncert z děl Jana Nováka. A potom bychom měli být součástí představení Kočár do Vídně. Jan Novák napsal hudbu a k tomuto představení bychom měli, které bude mít premiéru, mám pocit, někdy v půlce října, teď to úplně přesně nevím. A několik představení ještě do Vánoc budeme mít tady s tímto projektem. Takže tohle nás teď čeká, musíme začít na konci prázdnin, protože skladby Jana Nováka nejsou úplně jednoduché, takže nás tam čeká koncert pro 2 klavíry, koncert pro kytaru, který je rytmicky velmi náročný, má 7 vět a je náročný na souhru kytara, orchestr. Koncert pro flétnu budeme hrát, pro mezzosoprán a orchestr s tympány. Do toho tady toto představení naskoušíme s činohrou, takže podzim by měl být velmi krušný, do toho samozřejmě normální život, že? A ještě škola, takže to bude náročné. Ale bude to krásné, doufám.
0: Ano, tak budeme držet palce, Gábino, aby vše dobře dopadlo, aby bylo zase všechno jako dřív. A já vás poprosím, abyste nám představila závěrečnou skladbu dnešní návštěvy. Jakého autora nebo autory uslyšíme? Jakou skladbu jste nám vybrala na závěr?
1: Je to na odlehčení. Je to taková, řekla bych, perlička. Mně se velmi líbí sopranistka Kathleen Battle a natočila barokní dueta s Wynton Marsalisem, skvělým trumpetistou, který snad umí hrát na všechny trubky, které existují. A na barokní trubku vlastně si vybrali krásné barokní árie a jsou tam autoři, kteří jsou samozřejmě známí, Handelbach, ale je tam třeba i Stradella a další jiní barokní autoři, kteří nejsou tak známí, a ta hudba je krásná. A to, jak oni prostě spolu hravě muzicírují a ona ho dovede hlasem kopírovat v melodických ozdobách a on zase jí, a dovedou si spolu rozmlouvat, protože většina těch frází je vlastně podobná, ona něco předspívá, on to přehraje na solo trubku, tak To je prostě nádherná spolupráce. Já jsem viděla i nějaký videa, jak ta spolupráce probíhala, jak to natáčeli. A jsou to prostě skvělí muzikanti a CDčku mám naposlouchaný snad 1000krát. A je to taková osvěžující, krásná prostě muzika pro volný čas a zároveň je to prostě technicky vybroušený a nádherný muzikantsky.
0: Ano, a já ještě doplním, že z tohoto CD vybíráme dva autory a budou to Alessandro Scarlatti a Alessandro Stradella. Takže příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur dozněl výběr z barokních duet Alessandra Scarlattiho a Alessandra Stradelli. Zpívala Kathleen Battle a na trubku hrál Wynton Marsalis. Orchestr svatého Lukáše řídil John Nelson. Tak to byla bohužel poslední nahrávka, kterou pro nás dnes vybírala naše hostitelka Gabriela Tardonová, dirigentka a pedagožka, s kterou jsme strávili velmi příjemné dopoledne. Na závěr si ještě vyslechneme tentokrát podle mého výběru koncert pro hoboj a komorní orchestr Jana Nováka, který Gabriela Tardonová nastudovala s ansámblem Opera Diverza. Na hoboj hraje Vilém Veverka. Gábino, já vám moc děkuji za pozvání a přeji vám krásný zbytek neděle a pevné zdraví.
1: Děkuju také a posluchačům taky hodně zdraví a aby se jim nahrávky líbily.
0: A vám posluchačům rovněž popřeji pevné zdraví a krásný zbytek dne, pokud možno se stanicí Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrhunová a Gabriela Tardonová.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysíláním stanice D-dur vás teď, vážení a milí, provází Petr Weber. Můžeme se ve výběru hudby společně těšit na skladby Handlovi, Martinů, Schubertovi, Salieriho, na hudbu Bedřicha Smetany, Orlanda di Lasso a nebo třeba na hudbu Bachovu. A na začátek to bude duchovní kantáta s textem Gloria, tedy sláva na výsostech Bohu. Jejímž autorem je Francis Poulenc. Uslyšíme jako solisty Patrici Petibon a s ní sbor Orchestru de Paris. Orchestr de Paris samotný řídí potom Paavo Järvi.

uplynula půl hodinka, patřila vážení posluchači na stanici D-dur hudbě Francise Poulenca, příslušníka meziválečné pařížské šestky. Poslouchali jsme jeho oslavnou duchovní skladbu s textem Gloria, tedy sláva na výsostech Bohu. Solistkou byla Patricia Pettibon, hrál Orchestre de Paris, zpíval zbor tohoto tělesa a dirigentem byl Paavo Järvi. Franz Schubert byl bohem nadaný melodik. Jeho hudba, i když byl vlastně současníkem Beethovenovým, tvoří už ale jasný most hudebnímu romantismu. Poslouchejme jeho scénickou hudbu k divadelní hře Rosamunda, hudbu meziaktní i baletní. Švédský komorní orchestr řídí Thomas Dausgaard.

Tak vážení přátelé, teď jsme vybírali z diskografie švédského komorního orchestru. Byla to scénická hudba, tedy hudba meziaktní i baletní, ke hře Rosamunda, hudba od France Schuberta. Dirigentem byl Thomas Dausgaard. Obracíme teď pozornost k barokní tvorbě. Byl Georg Friedrich Händel mistrem jen v oboru italské opery a anglického oratoria, anebo i v oborech instrumentální hudby? Jasnou odpověď nám asi může dát jeden z jeho varhanních koncertů. Koncert F-dur, opus 4, číslo 4. Posloucháme nahrávku Simona Prestna a barokního souboru The English Concert, který řídí Trevor Pinnock.

Na stanici D-dur nám teď hrál barokní orchestr The English Concert. Řídil ho Trevor Pinnock a solistou byl Simon Preston. Poslouchali jsme varhanní koncert F-dur Georga Friedricha Händla. A teď vybíráme jednu z mnoha a mnoha koncertantních skladeb českého klasika 20. století Bohuslava Martinu. Koncert pro dva klavíry a orchestr. Solisty jsou Janine Redding a Henri Piet, ti, kteří autora ještě osobně zažili. Hraje francouzský národní rozhlasový orchestr a dirigentem, který také autora zažil a přátelil se s ním, je Rafael Kubelík.

Vážení posluchači, v nahrávce francouzského národního rozhlasového orchestru, řízeného Rafaelem Kubelíkem, dozněl u nás na stanici D-dur Českého rozhlasu koncert pro dva klavíry a orchestr od Bohuslava Martinů. Solisty byli Jeanine Redding a Henri Piet. Téma Mozart a Salieri, respektive Mozart versus Salieri, je a bude živé asi navěky. Byli rivalové? Možná ne tak velcí, jak se traduje. Byl Mozart talentovanější? Patrně přece jen možná o něco víc. Ano, ale ať už tak nebo tak, neznamená to, že by Salieriho hudba byla špatná. Jednoznačná odpověď určitě neexistuje. A tak pojďme poslouchat od Antonia Salieriho koncert pro hoboj, housle, violončelo a orchestr D-dur a posuzujme sami. Solisty jsou Heinz Holliger, Thomas Fury, Thomas Demenga a s nimi hraje Kamerata Bern, řídí Thomas Fury, houslista.

To byl koncert D-dur, trojkoncert od Antonia Salieriho. Hrála Camerata Bern, řídil houslista Thomas Fury a s ním dalšími dvěma solisty byli hoboista Heinz Holliger a violončelista Thomas Demenga. Nahlédněme teď do Wagnerovy opery Lohengrin. Uslyšíme postupně tři scény nebo výstupy. Ary Elzy z prvního dějství, potom výstup Elzy a Lohengrina ze třetího dějství a nakonec Lohengrinovu árii ze třetího dějství. Elzou je Petra Maria Schnitzel, Lohengrinem tenorista Peter Seifert, hraje Mnichovský rozhlasový orchestr a řídí Ulf Schirmer.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nám tři scény z opery Lohengrin připomněly patrně nejslavnější a nejoblíbenější operu Richarda Wagnera. Zpívali Petra Maria Schnitzer a Peter Seifert, Ulf Schirmer dirigoval Mnichovský rozhlasový orchestr. A čeká nás alespoň pro několik minut hudba Bedřicha Smetany. Koncertní etida v tónině Gismol s podtitulem Na břehu mořském. Je to vzpomínka, ve které se skladatel tak trochu ohlíží za svým několikaletým uměleckým působením v Göteborgu, městě na břehu mořském na jihu Švédska. Hraje pianista Miroslav Sekera.

Miroslav Sekera nám zahrál koncertní etidu Na břehu mořském od Bedřicha Smetany. Trio určené pro klarinet, violončelo a klavír, opus 11 Ludwiga van Beethovena, má podtitul Gassenhauer Trio. Ve třetí větě uplatňuje téma s variacemi. Uslyšíme Matouše Kopáčka, Petra Nouzovského a Miroslava Sekeru.

Uplynulých 20 minut patřilo, vážení a milí, u nás na stanici D-dur třem instrumentalistům, klarinetistovi Matoušu Kopáčkovi, violončelistovi Petru Nouzovskému a pianistovi Miroslavu Sekerovi. Slyšeli jsme v jejich podání trio opus 11, Gassenhauer trio od Ludwiga van Beethovena. A teď přichází soubor Pro Canzione Antiqua z Londýna, s ním žestový soubor Hamburger Bläserkreis für alte Musik a v jejich podání uslyšíme kajícný žalm Domine ne in furore tuo, jehož autorem je Orlando de Lasso.

Dozněla hudba, jejímž autorem byl renesanční mistr Orlando di Lasso. Kajícný žalm s latinským textem Domine ne in furore tuo. Zpíval soubor Pro Canzone Antiqua z Londýna a hrál soubor z Hamburku Hamburg Bläserkreis, řídil Bruno Turner. Soubor Capricorn nám teď zahraje sextet pro dvoje housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír v tónině Esdur od prvního vpravdě národního ruského skladatele

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Sextet pro klavír a smyčcové nástroje od Michaila Ivanoviče Glinky hrál soubor Capricorn. Fantazii a fugu C-moll Johanna Sebastiana Bacha bude teď hrát Glenn Gould. Legendární, ale i kontroverzní postava v dějinách koncertního umění. Jeho podání Bacha není ve smyslu dobově poučené interpretace ani trochu stylové. Můžete s ním třeba nesouhlasit, ale to je asi tak to jediné. Stejně fascinovaně posloucháte.

podání pianisty Glenna Goulda dozněla Fantazie a fuga C-moll Johanna Sebastiana Bacha. Vysíláním stanice D-dur vás v uplynulých hodinách provázel Petr Weber.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná nedělní operní odpoledne, které je dnes věnováno jedné z největších oper Georga Friedricha Händla. Je to Rodelinda Regina de Langobardi. Opera séria ve třech dějstvích, kterou autor napsal pro svou první královskou akademii. Libreto dodal Nicola Francesco Haim, který upravil dřívější text Antonia Salviho. Operou vás bude provázet Rafael Brom. Rodelinda byla poprvé uvedena v Královském divadle na ulici Haymarket v Londýně 13. února 1725 a dočkala se celkem 14 představení. První moderní inscenace v silně pozměněné podobě se konala v Göttingenu 26. června 1920. Byla to první z řady moderních obnovených inscenací Händlovy opery, kterou připravil Händlův nadšenec Oskar Hagen. Dnes uvádíme nahrávku souboru staré hudby La Stagione Frankfurt se solisty. Řídí Michael Schneider, která vznikla z představení 3. a 4. června 1990 ve Festburgkirche ve Frankfurtu nad Mohanem. O rok později vydala nahrávku společnost BMG Entertainment. Postavy a obsazení v této nahrávce jsou: Rodelinda, královna Lombardie, zpívá Barbara Schlick, soprán. Berta Rido, král Lombardie, na útěku před uzurpátorem Grimoaldem, zpívá David Cordier, kontratenor. Grimoaldo, vévoda z Beneventa, uchvatitel trůnu krále Berta Rida, to je Christophe Prégardien, tenor. Eduige, sestra Berta Rida, snoubenka Grimoalda, zpívá Claudia Schubert, alt. Unulfo, Berta Ridův přítel a poradce, to je Kai Wessel, kontratenor. Garibaldo, vévoda z Turína, Grimoaldův rádce, zpívá Gotthold Schwarz, bas. Hraje La Stagione Frankfurt, řídí Michael Schneider. Ději opery předchází bitva, ve které napadl Grimoaldo, vévoda z Beneventa, Berta Rida, krále Lombardie, a uzurpoval milánský trůn. Berta Rido uprchl a zanechal svou ženu Rodelindu a syna Flávia v zajetí uchvatitele. Berta Ridovi se nepodařilo zajistit podporu pro znovu získání koruny a tak nechal šířit zprávu o své smrti v exilu, což byla lest, kterou použil ve snaze zachránit svou ženu a syna. Tady je obsah prvního jednání opery Rodelinda, které se zpočátku odehrává v komnatách královny. Osamělá Rodelinda truchlí nad ztrátou svého manžela Berta Rida. Vstoupí uzurpátor Grimoaldo a vyznává jí dlouho skrývanou vášeň. Požádá jí o ruku a nabídne jí zpět trůn, který jí právem náleží. Rodelinda ho ale rozlobeně odmítne. Přichází Eduige, sestra poraženého krále Berta Rida, a hledá svého snoubence Grimoalda, který ji teď odmítá. Pak Grimoaldo odchází a objevuje se intrikánský Garibaldo, jeho rádce, který neočekávaně vyzná Eduige lásku. Ta v proměně svého osudu slibuje, že mu jeho lásku opětuje, jakmile se Grimoaldovi pomstí. Ale intrikán Garibaldo pak sám na scéně odhalí, že jeho láska k Eduige je předstíraná a je součástí plánu, jak získat trůn pro sebe. Děj pak pokračuje v Cypřišovém háji. Poblíž se ukrývá Berta Rido, který čte nápis na svém vlastním památníku a touží po milované manželce Rodelindě v árii Dove sei amato bene. Spolu se svým přítelem a rádcem Unulfem tajně sleduje, jak plačící Rodelinda a její syn Flavio pokládají květiny k jeho památníku. Překvapí je ale intrikánský rádce Garibaldo, který přichází s ultimátem, buď se Rodelinda provdá za Grimoalda, nebo bude její syn usmrcen. Rodelinda souhlasí, ale sama sobě také přísahá, že po návratu na trůn bude požadovat Garibaldovu smrt. Ukrytý svržený král Lombardie, Bertarido, který stále všechno sleduje, je zděšen a bere Rodelindino rozhodnutí jako akt zrady. Tady je první jednání opery Rodelinda, královna Lombardie, od Georga Friedricha Händla.

0: Skončilo první jednání opery Rodelinda, královna Lombardie, od Georga Friedricha Händla. Druhé dějství se odehrává ve velké hale královského paláce. Garibaldo se posmívá Eduige s tím, že promeškala svou šanci stát se královnou. A ta pak satiricky blahopřeje Rodelindě a komentuje její náhlé rozhodnutí zradit památku svého manžela a vdát se za jeho uzurpátora. Eduige přísahá svému bývalému snoubenci Grimoaldovi pomstu a odchází. Vstoupí ten, o kterém byla řeč, uzurpátor Grimoaldo, a Rodelinda stanoví své podmínky pro sňatek. Grimoaldo musí před jejím zrakem zabít Flávia vlastníma rukama. Zděšený Grimoaldo odmítá. Poté, co Rodelinda odchází, rádce Garibaldo povzbuzuje Grimoalda k vraždě, ale ten opět odmítá. Říká, že odhodlaný čin Rodelindy ji ještě více povzbudil k lásce, i když teď ztratil naději, že ji získá. Když jsou oba rádci sami, u Nulfo se Garibalda ptá, jak mohl dát králi takovou radu. A Garibaldo vysvětluje svůj tyranský názor na užívání moci. Děj se přesouvá ze sálu na vyhlídku. Přestrojený Bertarido se blíží k paláci a potkává svou sestru Eduige, která ho poznává po hlase. U Nulfo přináší zprávu o Rodelindině věrnosti a Eduige souhlasí s tím, že Bertaridovi pomůžou zachránit jeho ženu a syna. Unulfo slibuje, že Rodelindě předá zprávu, že její manžel je stále naživu. Bertarido se raduje. Rodelinda a Bertarido se tajně setkávají v galerii apartmánu Rodelindy, kde je Grimoaldo ale přistihne v obětí. Ale Bertarida nepoznává. Myslí si, že Rodelinda si našla milence a je pobouřen. Aby zachránil její čest, odhalí Bertarido svou totožnost. Ale Grimoaldo přísahá, že vetřelce stejně zabije, ať už je to kdokoliv. Manželé se naposledy navzájem loučí duetem Objímám tě. Jo, tabráčo. Začíná druhé dějství opery Rodelinda.
1: Da perdesti, o signor.

Tak to bylo druhé jednání opery Rodelinda, královna Lombardie, od Georga Friedricha Händla. Závěrečné třetí jednání přináší kýžený zvrat. Unulfo, Bertaridův přítel a poradce, a Eduige plánují propustit Bertarida z vězení. Propašují mu meč a klíč k tajné chodbě. Gariboldo radí uzurpátorovi Grimoaldovi, aby neznámého muže, ať už je to Bertarido nebo ne, popravil. Grimoalda sužuje žárlivost, vášeň a strach. Do velmi temného vězení, kde se odehrává další děj, přichází Unulfo, aby osvobodil Bertarida. Ale ten si ve tmě návštěvníka splete s katem a zraní ho mečem. Unulfo zranění přehlíží a oba odcházejí. Pak dorazí do vězení Eduige, která přivádí Rodelindu. Najdou celu prázdnou a na podlaze vidí krev. Obávají se, že je Bertarido mrtvý. Děj se přesune do královské zahrady, kam se uchýlí Grimoaldo, kterého trápí výčitky svědomí a doufá, že tam najde klidné místo, kde by mohl hledat útěchu ve spánku. Takhle ho najde intrikán a jeho rádce Garibaldo a rozhodne se zabít ho. Ale včas se objeví Bertarido, zabije zamýšleného vraha, ale ušetří svého uzurpátora Grimoalda zpěvem árie Žij tyrané, vivi tyranno. V tento silný dějový okamžik se Grimoaldo vzdává kořistného nároku na milánský trůn a znovu se přislíbí Eduige. Vrací trůn Bertaridovi, který ho přijímá, jakmile je ujištěn, že mu budou vráceni i jeho žena a syn. A panuje všeobecná radost se závěrečným sborem Po temné noci, Dopola notte oscura. Tady je finále opery Rodelinda, královna Lombardie.

0: Závěrečný sbor Po temné noci do Polla notte oscura uzavřel třetí jednání a tím také operu Rodelinda, Královna Lombardie od Georga Friedricha Händla, která měla premiéru v Londýně 13. února 1725. Postavy a obsazení. Rodelinda, Královna Lombardie, zpívala Barbara Schlick, soprán. Berta Rido, král Lombardie, zpíval David Cordier, kontratenor. Grimoaldo, vévoda z Beneventa, uchvatitel trůnu krále Berta Rida, to byl Christophe Regardien, tenor. Eduige, sestra Berta Rida, snoubenka Grimoalda, zpívala Claudia Schubert, alt. Unulfo, Berta Ridův přítel a poradce, to byl Kai Wessel, kontratenor. A Garibaldo, vévoda z Turína, Grimoaldův rádce, zpíval Gotthold Schwarz, bas. Hrál soubor La Stagione Frankfurt, řídil Michael Schneider. Nahrávku opery jsme uvedli ze záznamu představení 3. a 4. června 1990 ve Festburgkirche ve Frankfurtu nad Mohanem. O rok později ji vydala společnost BMG Entertainment. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve zbývajícím čase uvádíme malý komorní koncert. Nejprve to bude Česká rapsodie pro housle a klavír od Bohuslava Martinů. Hrají Anna Kotková a Simon Maligen.

To byla Česká rapsodie pro housle a klavír od Bohuslava Martinů. Hráli Hana Kotková a Simon Maligen. Druhou skladbou komorního koncertu bude klavírní trio číslo 3 F-moll opus 65. Antonína Dvořáka. Hraje Trio des Alpes, alpské trio, ve složení Hana Kotková, housle, Claude Ory, violončelo a Corrado Greco, klavír.

0: To bylo klavírní trio číslo 3 Fmol, opus 65 Antonína Dvořáka. Hrálo Trio des Alpes, alpské trio, ve složení Hana Kotková housle, Claude Ory violončelo a Corrado Greco klavír.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Krásný večer při poslechu stanice D-dur přeje Olga Ješková. Hudební skladatel Miloslav Kabeláč prožil celý svůj život ve 20. století. Prošel tedy všemi peripetiemi, které tato doba přinesla. Nacisti ho připravili o zaměstnání v Českém rozhlase a následně komunisti o možnost být slyšen jako tvůrce nové hudby. Jenom 60. léta přinesla uvolnění, kdy osobnost jeho rozmachu mohla nabrat dech. Svou 6. symfonii s podtitulem Koncertantní dopsal v roku 1961 a myslel ji pro solistu Vladimíra Říhu. Je tedy psána pro klarinet a orchestr se dvěma klavíry s využitím reprodukované hudby z magnetofonového pásu. Dnes se ujal jeho partitury dirigent a skladatel Marko Ivanovič, stojící před pražskými rozhlasovými symfoniky. Ten vytvořil s tímto orchestrem komplet Kabeláčových symfonií u firmy Suprafon, takže je dnes možné si poslechnout, jak velkou skladatelskou osobnost Miloslav Kabeláč představoval.

dozněla šestá symfonie zvaná koncertantní pro klarinet a orchestr se dvěma klavíry a magnetofonovým pásem od Miloslava Kabeláče. Přednesli ji rozhlasoví symfonikové pod taktovkou Marka Ivanoviče.

Alfred Šnittke se narodil před druhou válkou, takzvanou Velkou vlasteneckou, jak ji nazývali v sovětském Rusku. Přesto komponoval nezávisle na požadavcích tehdejších představitelů a vytvořil báječné dílo uprostřed velkého tlaku sovětského marazmu. Poslechneme si 4 hymny pro violončelo a instrumentální soubor. Každý z těchto hymnů má svůj speciální, velmi specifikovaný způsob tematické práce a současně je vytvořena pokaždé jiná barva zvuku, zvolením jiného doprovodného nástroje k violončelu. Každý ze 4 hymnů je dedikován jinému vynikajícímu čelistovi 60. a 70. let v Sovětském svazu. V instrumentálním doprovodu uslyšíme postupně kontrabas, fagot, harfu, čembalo, tympány a zvony. Solistou na violončelo na naší nahrávce je Thorleif Tedéen. Na doprovodné nástroje hrají postupně členové dánského rozhlasového orchestru. Řídí Leif Segerstam.

Čtyři hymny skladatele Alfreda Schnittkeho přednesl solista na violončelo Thorleif Tedéen. Na doprovodné nástroje hráli členové dánského rozhlasového orchestru. Řídil Leif Segerstam. Americký skladatel John Cage byl především poctivým hledačem a bouřlivým experimentátorem. Chtěl najít budoucnost hudby a neohlížet se po nikom a nestavět se na ničí ramena. Poslechněme si jeho sonáty a interludia pro preparovaný klavír. Vznikly hned po druhé světové válce. Pod pojmem preparovaný je nutno si představit úpravu zvuku strun tím, že se mezi ně vkládají různé předměty, které potom mění jejich barvu zvuku i jejich sílu a délku znění po úhozu. Všechny tyto požadavky jsou podrobně vepsány autorem do partitury. Budeme poslouchat interpretaci slovenské pianistky Nory Skuta. Ta totiž mohla ještě konzultovat své pojetí přímo s autorem.

0: Slovenská klavíristka Nora Skuta přednesla sonáty a interludia pro preparovaný klavír skladatele Johna Cage.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Uprostřed znění hudby 20. století nabízím překvapivě dílo mladičkého Clauda Debussyho. Na konci 19. století hledal těsně po studiích svůj nový jazyk, aby se vymlkl z vlivu svých učitelů. Jeho partitury jsou tedy první takty směřující od romantismu k impresi. Od Chabriera a Delíba k Debussymu. Premiéra tohoto díla se odehrála až v únoru 2012, protože hudební vědci sice o existenci partitury věděli z dopisů, ale v rukou ji neměli. Našla se ku podivu v newyorské knihovně, a to ještě v ne zcela dokončeném stavu. Třetí větu, nazvanou Sen, musel zinstrumentovat skladatel Philip Manoury, aby tím opus zkompletoval. Takže nyní zazní práce 21-letého Debussyho a my v ní můžeme hledat stopy hudební imprese. Na dobové nástroje opus přednese ensemble zvaný Les Siècles, tedy staletí, pod taktovkou Françoise Xaviera Rota.

Poslouchali jsme první orchestrální svitu Claude Debussyho v podání ansámblu zvaného Les Siècles. Řídil François-Xavier Roth. Třetí větu instrumentoval skladatel Philippe Manoury. Dva britští vynikající hudebníci, totiž Thomas Adès, což je skladatel, dirigent a klavírista, spolu s Anthonym Marwoodem, ověnčeným mnoha světovými cenami, dali vznik kompletu dvou CD, na nichž shromáždili díla Igora Stravinského pro housle a klavír. Oba mají dnes za sebou ohromnou řadu zkušeností, ale jsou zase na druhé straně ještě natolik plní energie, aby byli schopni tu, která je ve Stravinského partiturách, správně přečíst, nasát a dál předat posluchačům. Igor Stravinský po poradě s přítelem Daškinem ve snaze zpřístupnit svá díla veřejnosti začal instrumentovat ta nejvýraznější melodická místa ze svých baletů pro housle a klavír. Tak se jeho hudba mohla ve 30. letech v Petěrburgu lépe prezentovat. Divertimento, které vyslechneme, je inspirováno Čajkovským a pochází ze Stravinského baletu Polibek Víly. Hrají Anthony Marwood a Thomas Adès.

Houslový virtuos Anthony Marwood přednesl divertimento od Igora Stravinského pro housle a klavír. U klavíru seděl skladatel a dirigent Thomas Adès. K písňovému cyklu Sylvie Bodorové prozradím jen to, že je psán a také inspirován moravským básníkem Janem Skácelem. Bodorová vybírala básně o vodě a protože na tyto texty se píše tak snadno, není sama, kdo se jimi nechal vést ke komponování. Nicméně tento cyklus byl objednán v roce 2008 dvěma americkými umělci a premiéru měl v Sydney roku 2010 spolu s dětským tanečníkem malým Timothy Josephem Cheekem. Autorka svůj cyklus nazvala Jabloňový vlak. Na naší nahrávce uslyšíme zpívat sopranistku Olgu Jelínkovou. Na klavír doprovází Američan Timothy Cheek.

Sopranistka Olga Jelínková spolu s klavíristou Timothy Cheekem přednesli písňový cyklus nazvaný Jabloňový vlak od Sylvie Bodorové. Anglický skladatel Gavin Brayers o své hudbě říká, že vzniká jinou cestou. Říká, že je to cesta doteků se životem a pocity obyčejných lidí. Zkomponoval klavírní koncert se sborem, plný emocí a barev, podepřený poezií skotského básníka Edwina Morgana. Virtuozita solového nástroje je eliminována, nebo ještě lépe, je pouze ve službách impresivního líčení skotské krajiny a plynoucí řeky. Podtitul koncertu totiž zní The Solway Canal. Dílo přednese holandský pianista Ralph van Raat spolu s amsterdamským sborem a komorním orchestrem nizozemského rozhlasu. Řídí Otto Tausk.

Dozněl koncert pro klavír, sbor a orchestr s podtitulem The Solway Canal od skladatele Gavina Bryerse. Zhudebnil báseň Edwina Morgana. Klavíristu Ralfa von Rata doprovázel nizozemský rozhlasový orchestr a sbor, řídil Otto Tausk.

0: Příjemné ráno při poslechu Českého rozhlasu D-dur přeje Simona Kostrhunová. Úvodní hudební ukázka z koncertu Ivy Bitové s ansámblem Opera Diverza příznačně zahájila druhý díl víkendového pořadu Na návštěvě. Tentokrát u Gabriely Tardonové, pedagožky a dirigentky, jejíž domovským souborem je právě ansámbl Opera Diverza. Gabino, já vás moc zdravím a děkuji, že jste nás i dnes pozvala k sobě na návštěvu.
1: Dobrý den, já vás zase vítám ráda u mě na návštěvě a děkuji, že si můžeme spolu popovídat.
0: Včerejší setkání s Gabrielou Tardonovou bylo velmi zajímavé a příjemné. Povídali jsme si nejen o dirigování, ale také o pedagogické činnosti, osobních pocitech i ambicích. A v podobném duchu Gabriela také vybírala hudbu. Slyšeli jsme například Brahmsův klavírní koncert, při kterém Gabriela zavzpomínala na studium v Grazu, anebo Šostakovičovu 14. symfonii, kterou i přes její interpretační náročnost před časem nastudovala s ansámblem Opera Diverza. Zahráli jsme ale také Mozartovo Requiem a Janáčkovu svitu pro smyčcový orchestr. Při pohledu na CD, které máme již připraveny na stole, odhaduji, že dnešní setkání se ponese v podobném duchu. Ještě předtím ale Gabrielu Tardonovou pro příchozí posluchače krátce představím. Takže Gabriela Tardonová pochází z Karviné, v 5 letech se stala členkou souboru Permoník, vystudovala pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor sbormistrovství a Janáčkovu akademii muzických umění, obor dirigování. Spolu s Tomášem Krejčím působí jako dirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové. Od roku 2006 pravidelně spolupracuje se souborem ansámbl Opera Diverza. Ačkoliv orchestr nemá z principu stálé členy, okruh jeho hráčů se postupně proměňuje ve výtečně sehraný soubor, který se s energií pouští i do méně obvyklých zákoutí hudebního repertoáru 20. a 21. století. A právě hudební výběr, repertoár, dramaturgie ansámblu Opera Diverza bude téma mé první otázky, Gábino. Podle jakého klíče sestavujete v Diverze dramaturgii?
1: Ony ty dramaturgie jsou tak různorodé a každý ten koncert je tak jiný a pro mě někteří autoři jsou novinkou, že já sama se s nimi seznamuji, že vlastně nejvíc jsme v Diverze zahráli Jana Nováka, kterým jsme věnovali 3 CDčka a ta hudba je velmi podobná, ten vliv Bohuslava Martinů je tam velmi cítit. A my si za chvilku pustíme jeho klavírní koncert, který jsme dělali úplně jako první. Jsme ho i nahrávali na první CDčko. Já jsem ho dělala s Alicí Rajnohovou a ta spolupráce byla moc, moc příjemná. A to bylo takové první potkání se s Janem Novákem, s jeho hudbou. A když jsme dělali ten klavírní koncert, tak jsem si četla takovou poznámku Jana Nováka. On byl u Arona Copelanda v Tanglewoodu. Tam si ten klavírní koncert nějak jako nachystal a ukázal ho Martinu. A Martinu mu to strašně sepsul, že prostě není virtuózní ten klavírní part a je to takový nějaký. A takže vlastně z toho ten Novák byl takový, jako vlastně řekl, že ho to trochu naštvalo, ale že má Martinu velmi rád a že snad jako budou přátelé i nadále. Ale vlastně tady to naštvání asi prostě ho inspirovalo k tomu, aby na tom ještě něco spravil, protože první skicu neznáme. Ten koncert se velmi povedl a je moc krásný. A to první setkání s hudbou Jana Nováka mám vlastně nejradši, tady ten klavírní koncert. Nejenom, že to bylo první setkání, ale když jsem potom dělala další, třeba hobojový koncert, koncert pro kytaru, pro zpěv, tak pořád prostě ten klavírní koncert ve mně rezonuje nejvíc, co se týká i dokonalosti formy, melodičnosti, uchopení toho solového nástroje. Takže je to prostě pro mě asi nejhezčí koncert Novákův, má pastorální krásnou druhou větu. Pokaždé, jak ji začneme hrát, tak mám pocit, že jsou Vánoce, že už se to blíží, že máme vánoční koncert zrovna. Takže, no a pak přijde samozřejmě třetí věta, taková rytmická, až jako motor nastartuje. To je můj asi nejoblíbenější Novákův koncert.
0: Tak jo, tak si Novákův koncert nyní zahrajeme a to v podání Alice Rajnohové na klavír a ansámblu Opera Diverza. Řídí Gabriela Tardonová. Příjemný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur dozněl koncert pro klavír a smyčcový orchestr Jana Nováka. Na klavír hrála Alice Rajnohová. Ansámbl Opera Diverza řídila Gabriela Tardonová, naše dnešní hostitelka, která pro nás vybírá hudbu ze své bohaté fonotéky. Jak už jsem říkala, Gábino, vy se s Diverzou specializujete také na současné autory, nebo především na současné autory. Světlo světa, tak díky vám spatřila řada komorních a symfonických skladeb, ale hlavně současných oper. S autory koncertujete, někteří se dokonce vašich projektů osobně účastní. O jaké hudební osobnosti se jedná?
1: Tak v Diverze, jak to začalo, tak samozřejmě nejvíc asi hrajeme Ondru Kiase, jeho hudbu operní máme prostě v repertoáru, ale on kromě té operní muziky napsal taky krásné Stabat Mater a orchestrální skladby také. Takže jeho jméno asi v té dramaturgii se opakuje spolu s Novákem nejvíc. Ze solistů s Alicí Rajnohovou jsme několikrát spolupracovali, taky spolupracujeme s Milanem Palou a teď jsme poslední 3 roky hráli jako se solistou s Ivou Bitovou a to jsme si, myslím, tak jako pěkně sedli i lidsky, takže ta spolupráce byla velmi příjemná a vlastně v této sezóně máme ještě připravený v červnu jeden koncert s ní, ale uvidíme, jak to všechno dopadne a jak ty termíny dáme dohromady.
0: Ano, tak budeme držet palce. Nebo ještě byste chtěla někoho zmínit?
1: Jméno, které se tam opakuje, je Miloš Štědroň, kterému jsme hráli operu. Pak vlastně to byl takový počin brněnských autorů. To byl Miloš Štědroň, Ivo Šmedek a Alois Piňos. To byla taková experimentální opera, kterou skládali vlastně 3 autoři najednou. Tak to jsme také prováděli v Diverze, no a orchestrální díla jsme hráli Milošovi, takže i s tímto jménem se často potkáváme a to setkání je vždycky velmi milé a fajn. Je to velmi milý člověk, Miloš Štědroň, a se na něj těšíme, protože to setkání je obohacující velmi, protože on má široký přehled, takže když měl operu uvádět, tak před každým provedením, tak jsme se toho hodně naučili, protože každá ta promluva byla o něčem jiném a bylo to velmi zajímavé, takže na něj se vždycky těšíme a je to moc fajn s ním.
0: Ano, souhlasím, Miloše Štědroně mám také moc ráda. Jeho přednášky byly vždy velmi inspirující a vtipné. Ale pojďme se posunout dále a pustit si další skladbu dnešního dopoledne. Jakého autora jste pro nás vybrala, Gábino? Jakou skladbu budeme poslouchat?
1: Tak vybrala jsem Handlova Mesiáše. Je to moje taková srdeční záležitost. Jak už jsem se zmínila, jak jsem studovala zburmistrovství v Ostravě, tak v té době vlastně už se k nám dostávaly nahrávky ze zahraničí, poučená interpretace, staré nástroje. Já jsem vlastně poprvé slyšela v té době kontratenor jako hlas jako takový, protože ty nahrávky u nás vůbec nebyly. My jsme se jako studenti k tomu vůbec nedostali. Takže já jsem v podání Gardinera a Monteverdi sboru slyšela vlastně Mesiáše s kontratenorem a mě to absolutně fascinovalo. Ten krásný mužský hlas, jenom ten posílený hlavový tón, který je schopen takových koloratur a vlastně stupnicových běhů. I ta čistota vlastně toho provedení, toho orchestrálního zvuku. Pak jsem pochopila, že naživo to pro mě není úplně ono. Já jsem pak slyšela tady ty soubory naživo a musím se přiznat, že samozřejmě ta dynamická škála je velmi omezená, ty nástroje jsou daleko slabší než klasické nástroje, takže jako studiovým nahrávkám jsem přišla moc na chuť, protože jsem to slyšela jako nahrávku, tak jsem tím byla absolutně fascinovaná frázováním, prostě vedením toho hlasu. On si vybral Gardiner takový komorní hlasy, velmi pohyblivý a i ten sbor jeho vlastně čítá málo zpěváků. Taková ta fugáta, která se tam vyskytují, tak jsou velmi přehledná, jasná, bez takových těch operních mohutných hlasů, který to mírně znepřehlední, tu fakturu. To pro mě bylo něco fascinujícího a já jsem toho Mesiáše prostě poslouchala od rána do večera a bylo to pro mě taková jako lekce angličtiny, protože ta nádherná výslovnost angličtiny, jako oni zpívají a je to vlastně všechno velmi srozumitelné a to si myslím, že je velmi důležité, když zpívá zpěvák, prostě deklamovat a aby mu bylo rozumět. Ještě někteří si na to nedávají úplně pozor a to slovo má pozoruhodnou vypovídající hodnotu, protože ten text vlastně všechno posouvá a spoustu vysvětluje. V opeře samozřejmě, když je cizojazyčně zpívaná opera, tak máme titulky a víme, o čem je řeč, ale v těch oratoriích samozřejmě taky víme, o čem je řeč, ale přece jen si ten autor může ten text jako přizpůsobit, že tam figuruje jakýsi libretista, který vybere určité části z biblického textu, které ten autor zhudební. Takže je důležitý, aby bylo zpěvákům rozumět, a na této nahrávce mě absolutně fascinovalo, jak to krásný, zřetelný, jasný, úžasně vedený hlasy, sbor zněl nádherně, prostě kontratenorista. To jsem byla fanoušek. To byl zážitek, takže já jsem to vybrala jako moje první potkání se starou hudbou, takovou autentickou, a to mě velmi zasáhlo. Takže si myslím, že ta první část bude vypovídající.
0: Dobrá, tak si pojďme vyslechnout Handlova Mesiáše v nastudování Johna Eliota Gardinera. Učinkují angličtí komorní solisté a Monteverdi sbor. Krásný poslech přejeme.

0: Na stanici D-dur posloucháte pravidelný víkendový pořad Na návštěvě, tentokrát u dirigentky a pedagožky Gabriely Tardonové. Před malou chvílí dozněla první část z Handlova oratoria Mesiáš v nastudování Johna Eliota Gardinera. Účinkovali angličtí komorní solisté a samozřejmě Monteverdi sbor. Tak to byl velmi zajímavý výběr, především volba dirigenta. Vy jste o Gardinerovi hovořila s velkým nadšením, Gábino. Nabízí se tedy otázka, kterou jistě dostáváte velmi často, ale zeptám se, máte nějaký dirigentský vzor?
1: No, já jsem na začátku studií moc prožívala Leonarda Bernsteina. Toho jsem si načetla od začátku až do konce. A jeho skladby vlastně dobře znám a taky jsem dělala i svitu West Side Story, tak asi řekla bych, že on je mi jakoby blízký.
0: Co třeba Vítězslava Kaprálová? To je asi také velmi častá otázka na ženu dirigentku. Podle jakých kritérií vybíráte své oblíbené dirigenty vlastně, Gábino?
1: Tak já úplně nevím, jaká byla a jaký měla smýšlení, ale spíš vždycky je to osoba, jak působí na ty lidi v orchestru, nebo jaká je ta atmosféra, při které se pracuje. Spíš tady tohle je pro mě důležité, než jestli je to žena nebo muž. Tady ty věci, které se týkají jakoby toho procesu, spíš mě zajímají, jaký je ten dirigent člověk, jak dovede ty lidi nějak psychologicky zpracovat, protože řekněme si upřímně, že je to hodně psychologická práce. Chodit každý den, něco hrát, a ta díla jsou prostě mnohdy hluboká, nebo je skladatel tvořil pod nějakým jako hlubokým zážitkem, ať to byla radost, nebo láska, nebo smrt, nebo něco takového, tak ta díla jsou mnohdy velmi působivá. A jako jít si to tam jako do práce zahrát, jenom tak, jako že si odehraju 4 hodiny, ale to je vyčerpávající. Aby to mělo to, co má mít, všechny ty rozměry, a to se taky musí nacvičit. Nemůžeme si to nechat jenom na koncert. Takže spíš jde o osobu a on prostě Bernstein to uměl krásně s těma lidma, dovedli se zasmát na těch zkouškách. Asi to umí i další dirigenti, určitě ano, ale teď on mě prostě tak nějak vytanul na mysl, že byl vlastně zábavný a zároveň neoddiskutovatelný muzikant, to prostě je skvělý. A zrovna jsem před měsícem se dívala na nějakou jeho část zkoušky a buď měl on špatnou náladu, nebo ho tak strašně štvali trumpetisti, který tam prostě dusil, když zkoušel na nahrávku Westky. A ne, že by byl on na ně nepříjemný, ale prostě to několikrát vrátil a chtěl po nich velký detaily a jim se to neúplně líbilo. A dávali mi to docela najevo a on už v té době měl svou pozici nějakou a už prostě byl světově uznávaný a byla to velká osobnost, tak to jsem si říkala, tak to si asi pánové nepadli do noty, ale to se někdy stane a i to se musí překonat. A jak jsem vlastně zmiňovala na začátku, tak musí mít obě strany tu společnou myšlenku, že ta hudba je to, o co nám jde. Na nějaké další postraní věci, jestli mě někdo sympatický nebo nesympatický, a jestli tohle nebo onohle, jako tyhle věci nemůžeme brát na zřetel.
0: Vy jste si jako další skladbu vybrala Gábinu Šostakovičovou 13. symfonii, kterou jste také nastudovala s vašimi studenty, mladými symfoniky, což byl neuvěřitelný počin. Mohla byste nám tento projekt krátce představit, proč jste si vybrali právě tak náročné dílo k nastudování?
1: Ano, nás tehdy oslovil Honza Špaček, že bychom mohli tohleto dílo provést, protože sám vede mužský sbor. Šostakovič ve 13. symfonii Babi Jar vlastně napsal pro mužský sbor, orchestr a basový solový hlas. Jeho zaujala Šostakoviče vlastně báseň Jevtušenka, která to všechno odstartovala, a ta se jmenovala Babi Jar a začíná to, mám pocit, Babim Jaru pamětníkov mět, začíná celá ta první věta, že vlastně ta tragédie, která se tam stala, v té době ještě v těch 70. letech neexistoval žádný pomník a vlastně Rusko to chtělo zamést pod koberec a na tom místě, kde bylo zavražděno tolik lidí strašným podlým způsobem, co si jako člověk člověku může udělat, to jako je neuvěřitelné, ale ve válce se asi dějou hrůzné věci, tak vlastně na tom vystavili nějakou televizní věž a nějaký sídliště a prostě to byla zastavěná část za tím Kyjevem. Jakoby Babi Jar, ta nějaká jáma tam vždycky byla, jako Járek u nás. Tak Jevtušenko na to vlastně upozornil, no a Šostakoviče to zaujalo a vlastně chtěl napsat nějaký poem a ono z toho potom vyšla symfonie pětivětá, která se potom rozvinula do dalších vět, humor v obchodě, čtvrtá věta strachy a poslední je kariéra s tím, že ty strachy vlastně, ta čtvrtá věta byla napsaná na nabídku Šostakoviče. Tu původně Jevtušenko nenapsal. Byl to takový jako obrázek tehdejší doby, jak vlastně lidé žili a nějak popsal tu dobu a vlastně chtěl poukázat na tu hrůznost, která se tam stala, která je zametená nějak pod koberec. Nás prostě fascinovalo, když jsme to nastudovávali se studentským orchestrem. Oni vlastně všechno, tady tu symfonickou hudbu hrajou s velkým entuziasmem, protože pro ně je to objevování obrovského světa. Oni si hrajou jakoby na velký muzikanty a snaží se ten svůj part jako nacvičit, co nejlépe můžou a mě třeba fascinovalo, jak oni se na to těšili, když je to tak těžké téma a hluboké a určitě se tady ty záležitosti nedozví z knížek dějepisu, takže to podle mě obohatilo i lidsky a prostě po všech směrech. My jsme potom symfonii hráli i v Terezíně, tak symbolicky vlastně. Takže oni znali text nazpaměť. Někteří z nich si ho nastudovali, i když třeba hrají na klarinet a vůbec nespívají, že? Pro ně to byl obrovský zážitek a pro mě ještě větší, jak prostě mladá generace, ty děcka v podstatě s velkou vervou a takovým tím svěžím, mladým, mladou energií vlastně, jak oni chápou smutek, jak chápou tady ty hrozné věci a hodně jsme si o tom povídali a přibližovali jim to. Byla to radost jako z obou stran. I když samozřejmě zorganizovat všechno bylo velmi náročné, protože je tam spoustu bicích nástrojů a vládneme jenom takovými těmi základními, takže jsme spoustu věcí museli organizovat kolem, ale bylo to velmi příjemné a vlastně na to do dneška vzpomínáme i oni, i my, že jsme to takhle zvládli. Já mám jeden takový zážitek. To teda bylo až hrůzu strašné. My jsme jeli na zájezd tady s tímhle do Polska. Provedli jsme to tam v katedrále a pak ještě jsme jeli kousek dál na druhý den v jednom kostele, jsme prováděli tu symfonii a protože tam byla nějaká náročná cesta a pan řidič si neúplně tu trasu našel dopředu, takže jsme museli tu Wroclaw nějak jako složitě objíždět a už nás tlačil čas a v podstatě jsme zjistili, že to nestihneme ani generálku, že přijedeme, postavíme orchestrem, podíváme se po tom prostoru, rychle to postavíme a začneme hrát a ono to tak akorát vyjde. Problém byl ten, že jsme u toho kostela prostě nemohli parkovat, takže jenom na chvílečku autobusy zastavili, vystoupili zpěváci, všechno se vystěhovalo, pulty, nástroje a tak dál a autobusy prostě odjeli za Wroclaw někam na parkoviště. A já jsem zjistila, když jsme seděli a orchestr se ladil a začínal koncert a nebyla ta generálka, takže my jsme to jenom postavili a samozřejmě plnou hlavu jsem měla s tím, aby měl kde stát. Obrovský tam a tohle a onohle a zvony a toto a aby se měli smyčce kam posadit a aby mohl stát kde zbor a tak dále. A tak jsem si tam tak dala ten pult a já jsem zjistila, že nemám partituru. A začínal koncert a solo zpíval Tomáš Krejčí a seděl vedle mě a já jsem se tak dívala, jak první houslistka, jak ladí orchestr a že na tom pultu vlastně nemám žádný noty. A tak jsem se na něj podívala a říkám mu, Tomáši, já tam nemám noty. A on se tak na mě podíval a říká, no tak já tam půjčím od zpěváka ten klavírní výtah. Takže tam zaběhl takhle jako bokem od jednoho zpěváka, si půjčil klavírní výtah, kde je samozřejmě ten zpěvní hlas a akorát dva řádky pro klavírní doprovod. Dal mě to na pult a my jsme spustili. A největší pochvalou. Když to všechno skončilo a tak jak to s těma studentama člověk prostě od září do začátku května dělá, jako samozřejmě s přetržkama, ale jako cvičí to s nima, tak už třeba ty barvy bicích nástrojů má v uchu, že ví, že teď zazní zvon a teď bude tohle, teď bude onohle a teď bude sbor a navíc ten klavírní výtah jsem měla před sebou. Tak skončil koncert a tak jsme šli jako dozadu a já jsem si strašně oddechla. A vlastně nic se nestalo. Jako pro posluchače se nic nestalo. A nějaký právě bicista něco tam vykládal a já říkám, no vidíš, a já jsem ani neměla partituru, já jsem to prostě dirigovala z klavírního výtahu. A on mě říkal, to si děláte srandu, teď my jsme to ani nepoznali, teď my jste nám všechny nástupy ukázala. A já říkám, no tak pro ty bicí ta barva je tak typická, že jsem věděla, kdo co hraje, ale jako na nějakou paniku a něco takového vůbec nebyl čas. A musela jsem se tam postavit a prostě to muselo začít. Takže to začalo a nějak jsme to prostě dali. Tak to mám takový zážitek tady s touhle symfonií a vlastně i hluboký zážitek, jak jsme tam prováděli na stadionu tady v Brně. To bylo velkolepé a byl úplně plný sál, všichni se na to moc těšili a děcka opravdu dřeli na soustředění, takže to bylo pěkné, to ráda vzpomínám.
0: Tak to je škoda, že si nemůžeme pustit vaši nahrávku, to by bylo moc fajn si zavzpomínat touto cestou. Ale vy jste nám, Gábinu, nachystala také zajímavou nahrávku. Budeme poslouchat Šostakovičovu 13. symfonii v nastudování Maxima Šostakoviče. Hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpívají Petr Mikuláš, bas, Pražský filharmonický sbor a Kýnův smíšený sbor. Takže přejeme příjemný poslech.